Tak tohle byla další hezká česká písnička do pohody dnešní noci. Vy posloucháte Blaník a zdraví vás Plastasuk. Pojďme se taky podívat do minulosti, jaké události se v tento den 2. května odehrály v minulosti. Přesně před 100 lety, ano, slyšíte správně, před 100 lety se poprvé divákům představil Hurvínek. To se psal rok 1926. V roce 1990, před 36 lety, byl u nás zrušen trest smrti a ještě třeba rok 2012, už je to 14 let, kdy se obraz Výkřik norského malíře Edvarda Muncha v New Yorku prodal za neuvěřitelných přepočtu 2 miliardy 360 milionů korun. Je to vůbec možné? Posloucháte roční vysílání a teď už opět hrajeme hezky česky.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

0: Nebe nad Českem je převážně jasné, kránu, ale počítejte výjimečně i s mlhami. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, v údolích ale může být kolem nuly a objevovat se můžou i přízemní mrazíky. Přes den nás ale čeká jasno nebo skoro jasno a teploty budou skoro letní. Naměříme 22 až 26 stupňů, na severovýchodě bude kolem 21 a v 1000 metrech na horách ukáže teploměr 17 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

krásný a ničím narušený poslech blanického vysílání vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme sobotu 2. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Zikmund, kdo má narozeniny 57. český herec Karel Dobrý. Taky tu máme hudebního skladatele Ondřeje Soukupa, dnes je mu 75. Má na svědomí mimo jiné i tuhle písničku. No a dnes slaví narozeniny i skvělý český zpěvák, skladatel, kytarista, člen kapely Olympic Petr Janda. I když ráno nechci spát, je mu 84 let. Nechce se mi vůbec vstát, přemýšlím, proč jsem tak líp. Tak přejeme všechno nejlepší i vám, kteří slavíte, a teď už posíláme další hezké.

0: počasí.
1: Nebe nad Českem je převážně jasné, kránu, ale počítejte výjimečně i s mlhami. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, v údolích ale může být kolem nuly a objevovat se můžou i přízemní mrazíky. Přes den nás ale čeká jasno nebo skoro jasno a teploty budou skoro letní. Naměříme 22 až 26 stupňů, na severovýchodě bude kolem 21 a v 1000 metrech na horách ukáže teploměr 17 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Stále posloucháte Blaník s Vlastou Sukem u mikrofonu. Já vám přeji krásný víkend, který si užíváte v naší společnosti. Děláte dobře, protože dnes a zítra vám taky budeme rozdávat volné vstupenky na Kulturu pod hvězdami. Ano, na divadelní představení na těch našich krásných českých, moravských a slezských památkách. Tak poslouchejte dál, v dobrém ránu se dozvíte veškeré další podrobnosti, včetně první výherní písničky. Tak nelaďte jinam a já vám přeji hodně štěstí.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo

0: Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Přeji vám hezké ráno. Je sobota 2. května, svátek má Zikmund a před námi jsou očekávané události. Druhým dnem pokračují šestidenní slavnosti svobody v Plzni. Jsou to oslavy osvobození města americkou armádou. Začíná celorepubliková benefiční akce Adraběh. Ta podpoří osamělé seniory, děti v dětských domovech, zdravotně postižené i dlouhodobě nemocné. V Karlštejně je na programu Poberounský folklorní festival Staročeské máje. Akce startuje v pravé poledne. Těšit se můžete i na tradiční májový jarmark, který se koná v prostředí lázní Kyselka v Bílině. Příchozí čeká tradiční stánkový prodej, výletní vláček z Mírového náměstí na Kyselku a další program. Turisté mohou vyrazit taky na nový turistický okruh u šumavského švancemberského plavebního kanálu. Měří téměř 9 kilometrů a vede po česko-rakouském pomezí. A ještě se podíváme za sportem. V Českých Budějovicích pokračují hokejové české hry. Český nároďák ve 4 odpoledne vyzve výběr Švédska. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný než jen šťastný, že s tebou mám víc, než mohl jsem si přát. Ani nevím, co přát si víc, než abys byla šťastná.

0: Honza Kalousek zpíval tady na Blaníku. Jednou mi fotr povídá, za 4 minuty už bude 6. Zdraví vás Vlasta Suk a za okamžik spolu odstartujeme sobotní Dobré ráno už s datem 2. května. Tak doufám, že si ho užijeme a že si budeme zpívat. Ano, mám pro vás třeba Lucí Bílou. Láska je láska. Kapelu Olympik. A Karla Gota, jdi za štěstím. No my taky jdeme dál a budeme hrát hezky česky. Těšte se.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A ještě jeden důvod k radosti tu máme. Dnes má svítit sluníčko po celý den. Skoro jasno, jasno, s teplotami od 22 do 26 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme okolo 17. Rádio Blaník.
2: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
3: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Babiš se sejde s prezidentem Zelenským. Trump hodlá zvýšit cla na dovoz aut Unie. Hokejová osmnáctka si zahraje o bronz. Krásné ráno, u zpráv vás vítá Eliška Votrubová. Andrej Babiš bude v Arménii jednat s ukrajinským prezidentem Zelenským. Premiér to řekl serveru iDnes.cz. Téma jednání ale neupřesnil. Se Zelenským se osobně sejde poprvé po nástupu do čela nynější české vlády. Babiš se v Arménii, kde je na summitu Evropského politického společenství, plánuje sejít třeba i s britským a srbským premiérem nebo moldavskou prezidentkou. Ústecký kraj chystá novou dominantu před sídlem úřadu v Ústí nad Labem. Projekt má připomenout historii regionu, která sahá hluboko do minulosti. O co jde, ví hejtman Richard Brabec.
6: Vznikl ten námět a k tomu jíka směřujem, aby vznikl opravdu unikátní kovový mamut, který bude stát v životní velikosti mamuta o váze zhruba 4 tun před krajským úřadem. To je skutečně, aby byl dobře viditelný.
5: Mamut by měl vzniknout ještě do konce roku. Americký prezident Donald Trump ohlásil zvýšení cel na dovoz osobních a nákladních aut z Evropské unie, a to na 25%. Důvodem je podle něj to, že Unie neplní sjednanou obchodní dohodu. Šéf Bílého domu o svém záměru informoval na své sociální síti. Hokejisté do 18 let si na světovém šampionátu zahrají o bronz. V semifinále čeští mladíci padli se Švédskem 3-4. Gólmana psohlavce Švédi prostřelili 42 sekund před koncem prodloužení. Zápas o třetí místo je ve slovenském Trenčíně na programu dneska v 15 hodin. Tolik zprávy, teď se na vás těší Vlasta.
0: Ale je to tak, necelá minuta nás dělí od 6 hodin, tak vstávat a cvičit.
1: Vlasta Suk
4: na rádiu Blaník.
0: No, Eliška Votrubová se tady směje. Proč pak se směješ? To bych chtělo trošku cvíků po ránu, ne?
5: Ještě je
0: raz,
5: brzo.
0: Dva, pěkně se
5: ještě je
0: rozparádit.
5: Brzo, je šest.
0: No právě, je šest, takže já doporučuju. Eliška si ještě dá trošku pohov, dá si snídaníčku, předpokládám.
5: Přesně tak.
0: No tak jo, a my si zacvičíme a budeme hlavně zpívat a hrát hezky česky. Skupina Opět Radeček a za chvíli Lucie Bílá. Láska je láska.

0: Na Blaníku Lucie je bílá láska je láska, písnička z autorské tvorby Gabiny Osvaldové a Ondřeje Soukupa. A právě Ondra Soukup dneska slaví 75. narozeniny, tak blahopřejeme. 6 hodin 12 minut, dnes je sobota 2. května roku 2026 a kromě Ondřeje Soukupa dnes slaví všichni Zikmundové, tak všechno nejlepší i od nás. Kdo dál z těch slavných má narozeniny? Český herec Karel Dobrý dneska slaví 57. A ještě tu máme, řekl bych opravdu legendárního českého zpěváka. A tím není nikdo jiný než úžasný skladatel, kytarista, člen kapely Olympik Petr Janda.
1: I když ráno nechci spát, nechce se mi vůbec vstát.
0: Narodil se v roce 1942, dnes slaví 84. narozeniny a já žasnu před Petrem Jandou, protože v kapele Olympik hraje od začátku a s kapelou už přes 60 let a znají ho napříč generacemi. Ano, hity jako Želva. Dědečku v duch. A spoustu dalších znají všichni. Ale hraje dál i novinky. No jo, tohle je Olympik, legendární Petr Janda ve skupině hraje od roku 1963 přes 60 let, neuvěřitelné. Takže všem 84. narozeninám Petru Jandovi přejeme všechno nejlepší a dáme si písničku jako za mlada. Ale když se na Petra Jandu podívám, jak si to užívá na koncertech, tak bych tam vypustil to slovo jako. Takže jako za mlada teď Olympik pro vás a všechno nejlepší Petru Jandovi.

0: Rudy Krgen a zítra mám v sobotním Dobrém ránu tady na Blaníku a zítra budete mít obrovskou šanci pomoci tam, kde je to potřeba. Přátelé, v Česku se každý rok narodí cirka 6 tisíc miminek předčasně. Jejich první dny a týdny často rozhodují o dalším vývoji. No a zítra, tedy v neděli 3. května, proběhne po celé republice akce s názvem Běh a procházka pro miminka do dlaně. Zapojit se může každý z vás. Stačí se registrovat na webové adrese miminkadodlaně.cz. Zabere vám to maximálně minutu. Pak si vyberete vlastně oddělení, které chcete podpořit, uhradíte startovné, které startuje od 200 korun a pak vyrazíte na procházku nebo na běh. Můžete sami, s partnerem, s rodinou, to už je na vás. Podstatné ale je, že s příspěvkem pomůžete právě předčasně narozeným dětem. Aktuálně už je registrováno přes 5 000 lidí a výtěžek překročil 1 000 000 korun. Takže podrobnosti, včetně registrace, na internetové adrese miminkadodlaně.cz. Do toho. Za 6:55 a za chvíli třeba Karel Gott. Jdi za štěstím.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Aquapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Aquapala.cz.
5: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
6: Na pláži u moře,
7: ve stínu Eiffelovky,
6: anebo na dovolené v Tatrách.
7: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
6: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
8: Pohodové blanické ráno
9: a Vlasta Suk.

0: Radio Blaník je s vámi i v sobotu ráno, 4 minuty po půl sedmé, teď jsme si hráli Taylor Swift.
1: Víkend s kulturou pod hvězdami na Rádiu Blaník.
0: No a teď připomínka toho, co nás čeká. Tyto dva dny budeme rozdávat vstupenky na libovolné představení z webu Kultura pod hvězdami. Můžete si tedy vybrat i místo z těch našich krásných památek, takže nejenom představení, ale i skutečně to, tu lokalitu, to místo, kde si to užijete. No to vše můžete mít zdarma, ale co k tomu je potřeba udělat? Pozorně poslouchat naše vysílání, vychytat včas výherní písničku a volat 800 109 109. Kdo se dovolá jako třetí, výhra bude jeho. A teď tu máme první výherní, kterou vám představuju. Tak číhejte na Zuzku Norisovou, šepotám.
2: A káty šumí, když padá
0: dešť. Je to písnička z muzikálu Rebelové. Jakmile zazní, volejte studio 800 109 109.
2: Tak mu to š, š, š, š,
0: já držím palce.
1: Víkend s kulturou pod hvězdami na Rádiu Blaník.
0: Teď už pro vás Mňága a Žorb, tohle je píseň Hodinový hotel. Za chvíli třeba Olga Lounová, K výškám. Dobré ráno vám všem.

0: Za 3 minuty bude 6:45, na Blaníku zpívala Olga Lounová písničku K výškám. I Olga s námi oslaví na Kropišti 27. narozeniny. Ovšem pozor, důležitá věc. Když jsme včera hlásili, že zbývají poslední jednotky vstupenek, tak jsme to mysleli úplně vážně. Už ve večerních hodinách bylo vyprodáno. Ano, takže Konopiště 2026 je beznadějně vyprodané, ale šance, abyste se tam dostali, ještě je. Nějaké lístky jsme totiž do prodeje vůbec nedali a už brzy si je budete moci v našem vysílání vyhrát. Ano, takže poslouchejte pozorně, ať to nepropásnete, pokud chcete s námi slavit, a další informace o koncertu se dočtete na adrese radioblanik.cz.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: No a dál hezky česky třeba Žentour nebo Jitka Zelenková. Bez lásky, láska není. Krásné ráno a hezké vstávání.
2: Už po páté v roce 2026 bez titulků, slovníků a tlumočníků. Budeme si hrát celý den výhradně české písničky. A ráno nám navíc živě zahraje a zaspívá skupina Činasky. Už v pondělí 4. května. Pouze a jen hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Další krásná písnička, která vždycky potěší. Jitka Zelenková. Bez lásky láska není. Teď na Rádiu Blaník, já vám přeji dobré ráno, co tu pro vás chystáme dál. Zprávy s Eliškou Otrubovou za okamžik, no a pak písničky od Michala Tučného. Rád se brouzdám rosou. No jo, už se těším, až se budu brouzdat rosou, až ty teploty po ránu budou kolem 15 až 20. To bude paráda. BSP pro vás. A další hodinu dobrého rána rozjedeme z Vesela se skupinou Turbo. Chtěl jsem mít... Nudit se rozhodně nebudeme, naopak si budeme zpívat a hrát hezky česky. Za 3 minuty už bude 7.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dneska nás čeká zase krásný den, sluníčko a teploty do 26 v tisíci metrech okolo 17 stupňů.
2: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Slyšíš, Maxi, jak vrš?

0: 49 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Začátek jara byl letos nejsušší za desítky let. Hokejovou Olomouc opět povede Fiala. Velryba Timmy je v Severním moři. Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek od roku 1961. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 mm vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje ve svrchní vrstvě půdy i na hladinách podzemních vod. Portál InterSucho uvedl, že výrazné sucho už je na 60% území Česka. V Karviné se dneska setkají zvoníci z Česka i ze zahraničí. Smyslem akce je prohlubovat znalosti a udržovat řemeslo, které má u nás hluboké kořeny. Připraveny jsou třeba i odborné přednášky. O čem budou, ví kampanolog diecéze Ostravsko-Opavské Tomáš Hejda.
5: Bude jedna přednáška v polštině o tom, jak putoval 55-tunový zvon do Brazílie, takže taková zajímavost. Další přednášky se týká techniky, zvonění, vybavení zvonu, bezpečnosti prvky.
4: A v podvečer proběhne krátká bohoslužba v kostele a předání putovní zvoničky dalším organizátorům. Na střídačku extraligové Olomouce se vrací Petr Fiala. 66-letý kouč, který hokejové Hanáky vedl v letech 2007 až 2014, nahradí Roberta Petrovického. Ten po sezóně zamířil do Českých Budějovic. Asistentem mu bude Petr Svoboda. Člun s vyproštěnou velrybou Timem je v Severním moři. Nicméně jeho další cesta je zatím nejasná. Podle původního plánu měl Keporkak v přístavu v Dánsku absolvovat veterinární prohlídku. Remorkéry ale po přestávce kvůli počasí nabrali směr na sever a ne na západ k přístavu. Co teď mají ochranáři v plánu, není jasné. Kdy a kde Timy ho vypustí do moře, nechtějí zveřejnit. Tolik zprávy, pokračuje Vlasta.
6: Ano, jsem tady, přeju dobré ráno, je přesně 7 hodin.
2: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
6: A jdeme dál hezky česky. Skupina Turbo, chtěl jsem mít pak taky informace o počasí. Zavoláme Český hydrometeorologický ústav a budeme zjišťovat, jak to vypadá a jak to bude vypadat.

0: Trio BSV a Země vzdálená. 7 hodin, 12 minut. Vy posloucháte Radio Blaník. No a teď si řekneme něco o počasí. Jak to vypadá po ránu, co dnešek, co zítřek. Od toho je tu meteorolog, který má dnes službu.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Zdravím Český hydrometeorologický ústav a Eduarda Novotného. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak nejprve začneme tou aktuální situací. Jak to vypadá venku?
2: Nad naším územím je aktuálně vyjasněná obloha. Teploty se pohybují ve středních polohách většinou kolem 7 stupňů, v níže položených místech a v údolích je ale chladněji. Tam klesá teplota k nule, ojediněle i pod bod mrazu. Nejnižší teplota je aktuálně naměřena na šumavské stanici Kvilda Perla, kde je aktuálně minus 8 stupňů Celsia.
0: No co ten dnešek přinese?
2: Dnes bude stále slunečno a čekáme ještě vyšší teploty než včera, konkrétně 22 až 26 stupňů Celsia a vítr povane pouze slabý, proměnlivý nebo od jihovýchodu.
0: A co neděle?
2: I neděle bude slunečná, odpoledne a večer však v Čechách začne od západu přibývat oblačnosti, ráno bude o něco teplejší, a to 10 až 5 stupňů Celsia, v údolí však může teplota klesat i k 1 stupni. Odpoledne však naměříme letních 23 až 28 stupňů Celsia a vítr bude lehce zesilovat ve východní polovině území.
0: No tak to se moc těším a to bude paráda. Konečně takový ten letní vánek a takový ten letní vzduch. Tak jo, tak děkuju za pojď, mějte se naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a teď už Michal Tučný a písnička, která se hodí. Rád se brouzdám rosou. Hrajeme na ní. Dobré ráno vám všem.

0: Lenka Filipová zpívala hezky česky, jenom blázni se radujou na Blaníku a já mám velkou radost a myslím, že nejsem sám, ale i všichni fanoušci a rodina, že se Lenka Filipová po podzimním úrazu vrací na pódia. Včera si to po dlouhé době užila v Třeboni na koncertě a 21. května se na ní můžeme těšit v Jindřichově Hradci. Dubnové koncerty přesunula Lenka Filipová na červen. Tak jí držíme palce, ať je čím dál lépe a lépe. Tak a teď mi klidně zavolejte nebo napište, jak to u vás vypadá s počasím. Konečně se udělalo hezky i pěkné ráno relativně. Tedy jak kde, možná, že u vás ještě mrzne. A právě to mě zajímá. Tak vytočte telefonní číslo 800 109 109, po případě napište SMS na 603 118 118. Za chvíli si některé ty vaše příspěvky dáme do vysílání. Dobré ráno. Za 8 minut bude 7:30 a já vám zahraju třeba Sagvana Tofiho. Už za chvíli.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Haló, haló! Zahradnictví České zemědělské univerzity v Jevanech vám nově otevírá brány i v neděli. Budeme na vás čekat od 9 do 15 hodin a to celou hlavní zahradnickou sezónu až do 10. května. Najdete zde vše pro zkrášlení vašich zahrad. Ano, slyšíte dobře. Až do 10. května je otevřeno v zahradnictví Jevany i v neděli. lesy.czu.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: Atava!
6: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
8: A jaké?
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s ptákem.
7: Najdete na levnekřížovky.cz.
8: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
7: Mua.
9: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to. Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu. Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Dobré ráno psi, máme 8:02 a vy jste s Blaníkem.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. To jsem zjišťoval, SMSky jsou tady, Petr z Mladé Boleslavy hlásí sluníčko a 9 stupňů, Jirenka Střebíš 6, obloha vymetená, Mirek z Frýdlantu píše, že je 9, krásné ráno nám se je, Lukáš Solomouce hlásí 10 stupňů, stejná hodnota je i v Brně, jak nám napsal posluchač Rudolf. Tak já vám děkuju za tyhle SMSky, které jsem přečetl, i za ty ostatní, které ne. A ještě telefonáty. Dobré ráno přeji.
2: Krásné ráno, Jižní Moravě přeji, Leska. Tak v Hrušovarech máme 9 stupňů, nádherně svítí sluníčko a bude určitě úžasný den. A já ho přeji všem.
0: Tak Vlaďko, děkujeme. A co plánujete na dnešek?
2: No, na dnešek práci na zahradě, sázet. Papriky asi budu pod fólií a takový zahradnický práce.
0: Tak to je hezká myšlenka, hezká práce vás čeká, já to mám rád.
2: Já právě taky, já se s tím úplně vyžívám a má být krásný počasí, takže úplně paráda.
0: Ano, tak vám přeju krásný víkend, ať se daří a naslyšenou.
2: Děkuju, vám taky naslyšenou.
3: Dobrý den, tady Zuzka, Sokolově je stále krásně, ještě snad bude. A byli jsme se s Pavlem projít a získali jsme při nákupu lahev vína 1. máji.
0: No jda, tak paráda. Tak si to užijte a krásný víkend, mějte se báječně, naslyšenou.
3: Všem Blaníčkům taky, ať si to hezky užijou.
0: Tak a jak to s tím počasím bude vypadat dál, řekneme si s meteorologem krátce po 8:45 v příští hodině. Teď už ale další hezké české, jak slyšíte, tohle poznáváte snad všichni. Michal Davida, Nonstop, no a za okamžik si dáme i slzu, písničku do ticha, dobré ráno.

0: 5 minut, 3:15, další krásná písnička za námi, Slza a do ticha. No a teď bych vás chtěl pozvat taky na naše sociální sítě, ať už Blanický Facebook, Instagram, protože tu pro vás máme spoustu užitečných rad a tipů, fotky a videa ze zákulisí vysílání Rádia Blaník, zajímavosti o vašich oblíbených interpretech, sem tam i hry o zajímavé ceny a tak dále, ale taky, co je podstatné, že tu najdete věci, které jste prošvihli v našem vysílání. Třeba pokud jste neslyšeli rozhovor Pepi Černého s Olgou Lounovou, tak i kus toho rozhovoru tady najdete.
1: No, já jsem se chtěl hlavně dostat k tomu tvému řízení auta, protože ty jsi rallyjezdkyně, to takhle můžeme úplně klidně říct.
2: Můžeme.
1: A ty jsi dokonce byla na Dakaru.
2: Dvakrát dokonce. Je to taková výzva, no, já jsem vlastně na Dakaru byla s tou mladší. Mm-hmm. A to jsem vlastně kojila, předtím jsme byli ještě i v Africe na nejtěžším závodu světa. Teď teda máme nabídku na leden na Dakar, ale čekáme, kam se pojede, protože ten Dakar se neví, jestli se pojede v Saudské Arábii, zvažují Namíby nebo Jižní Ameriku. Kdyby přijel v Namíby, takže by mě chtěli ukecat, aby jsme ten Dakar jeli s dvouma dětma.
0: Takže sledujte naše sociální sítě a nic vám neuteče. facebook.com/radioblanik.cz. Za chvíli pro vás MC Erika Barbara, Keď přijde láska, a taky Iveta Bartošová, Petr Sepeši, Knoflíky lásky. Dobré ráno vám všem.
3: Koncertů je mnoho.
4: Konopiště jenom jedno.
3: Sobota 30. května. Více na stránkách
4: radioblaník.cz.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je LEKO, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. LEKO. Žijeme s chutí.
6: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom. Spojujeme svět energií.

0: úžasná zpěvačka s nezapomenutelným hlasem a nenapodobitelným. Ano, Bonnie Tyler, Big the Blue. Já doufám, že vás potěšila a že potěší další, které pro vás vybíráme po zprávách, třeba tahle. Ano, Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald, Co ti brání v pousmání, Tereza Karnlová zaspívá. Dáme si Diamanty a taky kolem 3/4 Věru Martinovou, To laví džíny. Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude 8.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A dneska nás čeká nádherný den plný sluníčka s teplotami od 22 do 26 stupňů v 1000 metrech kolem 17.
2: Krásné počasí vám přeje Aku zahradní technika Ego, včetně sekaček se dvěma sekacími noži, které výkonem překonají i benzínové. Ego stroje, pohoda a ticho na vaší zahradě.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Tady se vám blíží splátečka a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Důvody o zpoždění vlaků už na nádraží neuslyšíme. Policie varuje před SMS-kami o dopravním přestupku. Na západě Čech přibývá fotopointů. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Eliška Votrubová. Z Amplionu na nádražích už neuslyšíme, proč se vlaky zpozdily. Správa železnic se tyto informace rozhodla z běžného hlášení vypustit. Nově se lidé dozvědí pouze dobu, o kterou se soupravy opozdí. Cílem je, aby zpráva byla stručná a pro cestující nevznikala zbytečná akustická zátěž. Důvody zpoždění lidé najdou v aplikaci Datel Správy železnic nebo na portálu Můj vlak národního dopravce. Podvodníci zkouší další fintu. Posílají SMSky o dopravním přestupku s oznámením, že do 3 dnů je potřeba zaplatit pokutu. Ve zprávě je odkaz vyzývající k vyplnění údajů. Lidé pak ale zjistí, že jim z účtu odešla platba na neznámé zahraniční účty. Několik takových případů řeší od čtvrtka policisté na Vysočině. Upozorňují, že policie takové zprávy nikdy neposílá. Plzeňský kraj pokračuje v rozšiřování oblíbených fotopointů, srdce plzeňského kraje. Ty spojují atraktivní výhledy, přírodu a odpočinek. Jeden stojí v Klenčí pod Čerchovem, druhý u Nečtin. Více dodá hejtman Kamal Farhan.
11: A protože jsme dostali spoustu žádostí od obcí i občanů na to, abychom jich udělali více, tak to samozřejmě děláme. Představujeme další místo u Smírčího kříže mezi Mladým a Starým Smolivcem s krásným výhledem na okolí.
10: A čtvrté srdce bude otevřeno 19. května v Žinkovech. Veřejnost se bude dneska moci podívat do Strahovského kláštera v Praze. Své brány otevře při norbertinských slavnostech, které připomenou zakladatele premonstrátského řádu. Lidé se zdarma podívají i do běžně nepřístupného opatského refektáře nebo románských sálů. Akce je od 10 do 18 hodin. Tolik zprávy, za mikrofonem je Vlasta.
0: Ano, jsem stále s vámi, dobré ráno.
1: Vlasta Suk
9: na rádiu Blaník.
0: A v této hodině budeme cestovat za okamžik s kolegou hercem Miroslavem Táborským. Premiéru našeho cestovatele můžete poslouchat každé všední odpoledne vždy po 15. hodině. V tomto týdnu jsme se vydávali na kouzelná místa přírody. No a hned v pondělí, tak to jsme doputovali k červenému vodopádu na Červeném potoce. Tak za chvíli si řekneme víc, pozve vás tam Mirek, teď zpívá Marek Ztracený Naše cesty.

0: Lucie, svítání ve vysílání Blaníku, tak už nám svítalo dávno, dneska se probouzíme do krásného dne, plného sluníčka, teploty aktuálně už míří kolem 10 stupňů nahoru a jak to bude vypadat v dalších dnech, řekneme si za pár minut přímo, se dozvíme informace od meteorologa z Českého hydrometeorologického ústavu. Do té doby hezky česky třeba Hana Zagorová, Standa Ložek a Petr Kotwald, co ti brání v pousmání. Teď 12 minut po 8 si dáme jeden výlet, který nám v pondělí odpoledne naservíroval kolega herec Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským. Krásný den, milí Blaníci. Tipy na tento týden jsem nazval Kouzelná místa přírody. Blíží se pro mnohé z nás nejkrásnější měsíc roku, máj, a to je důvod, proč se vydat do přírody a nechat se okouzlovat jejími půvaby. Tak třeba se vám některý z typů bude hodit. Dnes vás pozvu k červenému vodopádu na Červeném potoce. Zatímco četné studánky, potoky i mokřiny dokazují, že centrální Brdy mají hojnost vody, tak i přes členitý reliéf je toto pohoří chudé na vodopády. I když tam některé možná teprve čekají na své objevitele, jediný vodopád této části Brd najdete vlastně v podhůří, a to u městysu Komárov, který dříve proslavili významné železárny. Zdejší padající vody ale překvapivě nejsou dílem přírody. Vodopád vznikl díky vybudování červeného rybníka a tvoří součást uměle prokopaného koryta od jeho výpusti. Červený rybník původně sloužil k regulaci průtoku Červeného potoka pro potřeby železářských provozů. Přímo pod hrází pak fungoval hamr pojmenovaný Červená huť a proto i vodopád pod rybníkem dostal jméno Červený. Má výšku zhruba 3,5 metru a prochází kolem něj trasa naučné stezky nazvané okolím Komárova. Zároveň sem místní velmi rádi chodí na procházky. Tůň pod vodopádem občas poslouží i ke koupání. Vodopád samozřejmě vynikne nejlépe za vyššího stavu vody, zejména po vydatnějších deštích nebo v předjaří, když na brdských kopcích taje sníh. Ale nádherné zákoutí také vyčaruje závěr podzimu. Internetové snímky dokazují, že snad s výjimkou mimořádně suchých roků nezanikne červený vodopád ani během léta. Tehdy je ale jeho efekt poněkud potlačen a přes skalní stupně probublávají pouze tenké zakalené stružky. Pokud se někdy do Komárova vydáte, určitě si zajděte k červenému vodopádu. Nebudete litovat. Mějte se krásně a naslyšenou. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
3: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku. Rádio.

0: I Tomáš Chlus, který teď dospíval na Blaníku, byl v minulosti hostem českého kytarového rána. Ostatně si to můžete připomenout na našem webu na adrese radioblaník.cz. No a další české kytarové ráno nás čeká už po neděli. O něm si řekneme víc v příští hodině. Teď ale z jiného soudku.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Na telefonu čeká meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Eduard Novotný. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Rozhledajte, jak to dnes bude vypadat s počasím.
2: Dnes bude stále slunečno a čekáme ještě vyšší teploty než včera, konkrétně 22 až 26 stupňů Celsia a vítr povane pouze slabý, proměnlivý nebo od jihovýchodu.
0: Tak se těšíme, co zítřek?
2: I neděle bude slunečná, odpoledne a večer však v Čechách začne od západu přibývat oblačnosti. Ráno bude o něco teplejší, a to 10 až 5 stupňů Celsia, v údolí však může teplota klesat i k 1 stupni. Odpoledne však naměříme letních 23 až 28 stupňů Celsia a vítr bude lehce zesilovat ve východní polovině území.
0: Paráda, a bude to krásné, skoro letní počasí pokračovat i příští týden?
2: No už bude postupně slábnout. V Čechách totiž v pondělí bude převládat už velká oblačnost a večer se můžou objevit i první přehánky, ojediněle i bouřka. Na Moravě a ve Slezsku však bude ještě polojasno nebo oblačno a beze srážek. Teploty pak očekáváme do 26 stupňů Celsia. Ochlazovat už se bude ale v úterý, tam bude převládat velká oblačnost. V Čechách už budou přehánky četnější, s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku budou však stále srážky méně četné. Odpolední maxima očekáváme do 23 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být místy i letních 25. A ve středu už by se měl déšť dostat na většinu našeho území a teploty budou pouze do 20 stupňů Celsia.
0: Ale ani tohle nevypadá špatně, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Radio Blaník. No a dál hezky česky, třeba Tereza Kendlová, dáme si diamanty a za 2 minuty bude 9:30.
3: Do českých zahrad české rostliny. Zahradnictví Martin Trávníček pěstuje ve vlastní školce rostliny, které ozdobí vaši zahradu i balkon.
4: V našich zahradnických prodejnách v Milevsku a Čimelicích si vyberete z jarní nabídky balkónovek, muškátů, trvalek i okrasných dřevin za skvělé ceny. Zahradnictví Martin Trávníček.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
6: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na fosení. Za granulé jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Už zase nejde internet.
8: Ta Wi-Fi je pomalá.
7: Ne.
9: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
8: Yeso!
10: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
9: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
13: Kdekoliv na světě
14: a 24 hodin denně.
13: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
14: na našem webu radioblaník.cz.

0: Tereza Kandlová, písnička z loňského roku Diamanty. Doufám, že potěšila. 7:30. Dobré ráno přeji. A teď bych tu pro vás měl další tip na hezký výlet. V tomto týdnu jsem vyrazil krajánkovat mimo jiné na Jihčech. Zastavil jsem se v Bechyni, kde jsem nahlédl do světa skřítků. A o zdejším skřítkově jsem si povídal se spolumajitelkou Veronikou Vrábkovou.
1: Dobrý den, já bych vás tady chtěla přivítat. Náš skřítkov je vlastně svět kouzelný, plný malých postaviček a bytostí. A je toho tady spousta k vidění.
0: No já žasnu, kolik toho tady máte, ani to nedokážu spočítat. Vy to určitě máte, ta čísla.
1: No, spočítaný skřítky máme a je jich tady dnes 245.
0: Pánečku, tak zkuste nějaké vyjmenovat.
1: No, tak máme tady lesní skřítky, jeskyňky, máme tady vodníky, taky tady máme městečko, kde je ukázka řemesel i zaniklých řemesel, kde taky pracují naši skřítci. A máme tady toho spousty.
0: No dokonce jsem tam viděl skřítka Karla Gotta nebo Freddieho Mercuryho. Doporučuju samozřejmě. Teď mimo sezonu je otevřeno každý víkend, takže třeba dnes a o prázdninách pak každý den. My jsme to opět všechno zdokumentovali, nafotili, natočili. Už brzy uvidíte taky fotky, videa, celé reportáže na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: A dnes při sobotě opět vyrazím. Tentokrát to bude směr východní Čechy, Královéhradecký kraj, kam konkrétně prozradím v příští hodině. Teď už Modo Talking, dobré ráno, za 6:03.

0: Zuzka Norisová, šepotám, posloucháte Blaník, je 8:45.
1: Víkend s kulturou pod hvězdami na rádiu Blaník.
0: No, pokud jste poslouchali pozorně, víte, že to byla výherní písnička, která vám mohla přinést skutečně krásný dárek, a to volné vstupenky na kulturu pod hvězdami. Navíc jste si mohli vybrat. Jako první se dovolala posluchačka Jindřiška, druhý byl Karel, a kdo pak je třetí? Rádio Blaník, dobrý den.
2: Tady je Sonja.
0: Sonja, proč pak nám voláte?
2: Protože slyším Zuzku Norisovou.
0: A kolikátá jste, myslíte?
2: Doufám, že třetí.
0: Doufáte správně.
2: Super!
0: Získáváte od nás vstupenky na kulturu pod hvězdami.
2: To vy jste zlatý.
0: Tak já vám moc gratuluju, užijte si to, vy si budete moci vybrat. Hlavně mi nezavěšujte, ať se domluvíme na podrobnostech. A naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak teď jsem si to natočil, vydržte mi na telefonu, jo? Bude to do vysílání a pak si popovídáme. Díky. Tak a máme tady další výherní písničku, Lucku Bílou, Jsi můj pán. Jakmile uslyšíte právě tuhle výherní písničku, volejte studio, ale je potřeba opravdu být v pozoru a dovolat se jako třetí v pořadí na telefon 800 109 109.
1: Víkend s kulturou pod hvězdami na rádiu Blaník.
0: Za chvíli Věra Martinová, to ulaví džíny.
1: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Lucka Bílá.
4: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
5: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a

0: A Věra Martinová nás potěšila písní Toulavý džíny. Za 5 minut už bude 9 hodin. Zprávy už za okamžik a pak budeme pokračovat v českých písničkách. Mám pro vás skupinu Olympik. Já, jenom já. Ano, dnešního slovenec Petr Janda bude zpívat. Těšte se na hrobaře. A taky dorazí Helena Vondráčková. Tak pokračujeme hezky česky. Za 4 minuty bude 9 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: A dneska nás čeká krásný den plný sluníčka s teplotami od 22 do 26 stupňů v 1000 metrech kolem 17.
2: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na

0: CZ.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Novou superdávku čekají další změny. Městské policie se bojí odlivu strážníků. Hurvínek slaví jubilejní kulatiny. Rádio Blaník. Krásné dopoledne, u zpráv vás vítá Eliška Votrubová. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce upravit superdávku. Podle něj se totiž ukázalo, že nepočítal se všemi potřebnými, jak řekl v České televizi.
4: Jsou to normativní náklady na bydlení, nebo nám vypadly třeba některé samoživitelky, nebo je tam to otázka i pečujících u náhradní rodinné péče, to znamená u pěstounů, jsou tam různé věci ohledně přídavku na dítě, což já jsem dlouhodobě kritizoval.
3: Celý balík opatření plánuje vláda představit do konce května. Kabinet v programovém prohlášení slibuje nástupní plat 50 tisíc policistům, celníkům anebo vojákům. To ale dělá starosti městským policiím, které se obávají, že kvůli mzdám přijdou o strážníky a budou mít problémy s nábory. Peněz totiž mohou nabídnout výrazně méně. Do hlavního města se opět zaběhnou běžci. Kvůli pražskému maratonu se musí zejména řidiči připravit na komplikace v dopravě. Uzavřou se některé silnice v Praze 1, 2, 4, 5, 7 a nebo 8. Opatření se budou týkat taky tramvajové a autobusové dopravy. Už 31. maraton se poběží zítra, start je v 8 ráno. Právě dneska slaví kulatiny nejslavnější česká loutka. Hurvínek se poprvé objevil po boku asi o 6 let staršího Spejbla přesně před 100 lety, 2. května 1926. O tom, kde jsou nejstarší loutky Hurvínka a Spejbla, promluvila vedoucí muzea loutek Markéta Formanová.
5: Hurvínek je v Moskvě, v Obrsovo divadle a Spejbl je pravděpodobně tady v archivu. To byl loutkář Obrazcov, se jmenoval, největší vlastně loutkář ruský. On kamarádil s Josefem Skup. A oni mu ho dali. Spejba i Hurvínka.
3: Hurvínková rodná Plzeň si kulatiny připomene dvěma výstavami a v červnu taky na Mezinárodním loutkářském festivalu Skupova Plzeň. Tolik zprávy, teď si slovo bere Vlasta.
6: Ano, beru. Slyšela jsi někdy Hurvínka zpívat?
7: Neslyšela.
6: Neslyšela? No tak to je škoda, co takhle si pustit třeba nějakou písničku od Hurvínka?
7: Tak tam nějakou jde.
6: No dáme, dáme. Okos, znáš Okos?
7: Nesně.
6: No ale v podání Hurvínka teď? No, on začne, neboj, už to jede.

0: stojí krčma jako hrad.
1: A teď Eliška solo s Hurvínkem. Tam zapadli
2: trem. Já to neumím.
1: Sobě no to má. Tak aspoň refrén, co? Teď to přijde. Na hradě. A to už je Stable. Takže takhle zpívá Hurvínek se Stablem.
3: Plasta Suk na rádiu Blaník.
1: Tak když máme to výročí Hurvínka, proč si nezaspívat s ním, že jo? Za chvíli už pro vás Dan Landa, taky Helena Vondráčková a pak kolegyně i Valecká. Dobré rady do zahrady a dneska to bude o levanduli. Rádio.

0: Sofia. Taková rozhodla repecka Sofia, která nás potěšila teď 12 minut po 9. hodině. Za chvíli třeba Eláni a taky si dáme Hrobaře. No a jak jsem slíbil, teď dobré rady do zahrady s kolegyní Ivou Leckou, dnes o levanduli, takže pokud byste si chtěli u vás doma na zahradě udělat takové malé levandulové údolíčko, proč ne? Poradíme, co má levandule ráda a naopak, co nesnáší.
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, letos jsem se rozhodla, že si zahradu proměním v Provence. Je tedy jasné, že v hlavní roli bude levandule. Mám totiž zahradu na jižní stranu, kam celý den praží sluníčko. A levandule miluje sluníčko. Ideálně alespoň 8 hodin denně. A také lehkou, dobře propustnou půdu. Co naopak nesnáší, je přemokření. Pokud jí stojí voda u kořenů, kvést rozhodně nebude. Máte-li levandule na svojí zahradě nebo na balkoně, možná právě teď vypadá dost unaveně. Skoro bez života. Nenechte se ale zmást. Tahle středomořská kráska se teprve chystá na svou velkou show. Jak ji probudit k životu? První krok – hnojení. Možná vás překvapí, že levandule není žádný žrout živin. Stačí ji přihnojit jednou ročně, ideálně teď v dubnu, a to směsí s vyšším obsahem fosforu a draslíku. Hnojiva určená přímo pro levandule jsou k dostání v každém zahradnictví. A teď dobrá rada, jak využít to, co máte doma. Nevyhazujte z kořápky od vajec. Stačí je rozdrtit a na jaře zapracovat do půdy kolem rostliny. Obsahují vápník, který levandule miluje, a navíc pomáhá snížit kyselost půdy. Výsledek? Silnější rostlina a bohatší kvetení. Pokud chcete levanduly opravdu povzbudit, nezapomeňte ani na jarní střih. Provádí se právě teď, kdy už nehrozí mrazy. Rostlinu tím zbavíte starých částí a podpoříte růst nových výhonů i květů. Podtrženo sečteno, hodně sluníčka, málo vody, jednou ročně přihnojit a klidně použít obyčejné vaječné skořápky. Levandule vám to vrátí tím nejlepším způsobem. Záplavou vonavých fialových květů.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník.

0: Premiér Hrobas, zaspívali jsme si další hezkou českou, za chvíli třeba Olympik, já, jenom já. No a po neděli nás čeká první pondělí v novém měsíci, to znamená, že Blaník bude hrát celý den jenom hezky česky. Už teď se na to těšte, navíc nás čeká taky další české kytarové ráno, to znamená, že Petr Slíva s Adelou Zahradničkovou přivítají dalšího hosta v dobrém ránu a tentokrát to bude skupina Činasky, která bude hrát naživo a taky zpívat a taky si budeme mile povídat. Jinak v těch kytarových ránech už jsme tu měli spoustu hostů. Petra Jandu, taky Olgu Lounovou, Petra Kocmana, Ondru Dumla, Michala Žindeláře, Tomáše Kluse a spoustu dalších. Ty rozhovory, včetně těch popěvků, si můžete připomenout na našich internetových stránkách na adrese radioblanik.cz.
1: Čeština je krásná,
2: ale taky dost těžká.
1: A někdy trochu matoucí.
2: Proč je něco na cimpr-campr?
1: A kde se vzalo máslo na hlavě?
2: To všechno nám vysvětlí naše Samira.
1: Proč se říká,
2: co se říká?
1: Každý všední den po 10. hodině
2: na Rádiu Blaník.
3: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
4: Potřebujeme obří mravence.
3: Svezeme ji na Jelenovi.
4: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
5: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
6: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
7: Tak hurá na Vysočinu.
6: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
7: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
6: Skály a vyhlídky, co berou dech.
7: Rybníky, jezera i koupaliště.
6: Aktivní zábava i adrenalin.
7: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
6: Vysočina má co nabídnout.
7: Stačí si jen vybrat.
6: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
13: Aquapalace Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Aquapalace.cz.
14: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
15: A jaké?
14: Alfa křížovky, ty s duhou.
15: A s ptákem.
14: Najdete na levnekřížovky.cz.
15: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
14: Mua.
16: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
17: A kde všude nás naladíte?
16: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Kapela Queen, The Show Must Go On a show v roli Krajánka pokračuje.
1: Jedeme sama. Krajánek, Rádia Blaník.
0: Ano, my si to užíváme s kolegou Martinem Císařem, jezdíme za vámi, povídáme si s vámi, ale hlavně zjišťujeme nějaká pěkná zajímavá místa, která stojí za vaši návštěvu a točíme zajímavé reportáže, fotíme to, taky to dokumentujeme videí, která ostatně najdete na našich internetových stránkách na adrese radioblanik.cz v sekci Krajánek. No a dneska mám namířeno do východních Čech, konkrétně do Královéhradeckého kraje. Tady prozkoumám pivovar v Náchodě, zjistím, kdy se můžete vyrazit na prohlídku, nebo jaké zajímavé akce tady chystají. No a pak vás pozvu o kousek dál do Broumovského kláštera. Tak si mé dnešní putování nenechte ujít. Ozvu se do vysílání krátce po 14. a taky po 17. hodině.
1: Krajánek, Rádia Blaník.
2: Krajánek, Rádia Blaník.
0: Na vysílání s vámi ale budu až do té 11. dnes. Teď si dáme Petra Reska, Přátelství. No a za okamžik třeba Sandru nebo zpěvačku Celine Dion. Krásné dopoledne, už bude 10:15.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Tak to byl krásný hlas zpěvačky Celine Dion ve vysílání Blaníku. Já přeji stále hezké dopoledne, co si budeme hrát dál. Po zprávách třeba Nightwork, čekám na signál.
1: Nikdo však u nás neměl tušení.
0: Taky nás potěší Ilona Čáková. A nebude chybět Karel Gott a Marcela Hlanová. Čau lásko. Tak jo, dál vám budeme hrát hezky česky za 5 minut, odbije 10. hodina.
2: Blaník za volantem.
0: A v rychlosti koukneme na silnice, jak se jezdí.
3: Dopravní nehoda 2 nákladních vozidel se vyšetřuje na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k dálnici D1. V místě je uzavřený pravý jízdní pruh. Zdržení je do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Děkujeme, kdyby cokoliv, tak volejte naší dopravní linku 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: A ještě informace o dnešním dni. Bude jasno až do večera. Ano, sluníčko má svítit celý den. Teploty 22 až 26. V 1000 metrech naměříme kolem 17.
4: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

0: Proti slimákům Presto za 159 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Do Česka konečně dorazí déšť. Krnap obhájil mezinárodní certifikát. Hokejový nároďák čeká těžká prověrka. Rádio Blaník. Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. V Česku konečně zaprší. Déšť by měl dorazit příští týden, kdy počasí pozmění studená fronta. První přeháňky by se mohly objevit už během pondělního odpoledne nebo večera. Nejvíce by pak mělo pršet ve středu a ve čtvrtek, kdy déšť dorazí na většinu území. Nicméně, kolik naprší a jak velká část republiky se zalije, zatím není jasné. Andrej Babiš bude v Arménii jednat s ukrajinským prezidentem Zelenským. Premiér to řekl serveru iDnes.cz. Téma jednání ale neupřesnil. Se Zelenským se osobně sejde poprvé po nástupu do čela nynější české vlády. Babiš se v Arménii, kde je na summitu Evropského politického společenství, plánuje sejít třeba i s britským a srbským premiérem anebo moldavskou prezidentkou. Lesy v Krkonoších jsou v dobrém stavu. Důkazem je i fakt, že správa Krnapu obhájila mezinárodní certifikát, který potvrzuje šetrné hospodaření v lesích. Certifikát drží správa parku od roku 2009 a je jediným národním parkem v Česku, který ho v současnosti má. Čeští hokejisté mají před sebou druhé vystoupení na českých hrách. V Českých Budějovicích je čeká těžký soupeř. Svěřenci kouče Rulíka vyzvou dosud neporažené Švédy. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse už ale nároďák své rivaly zná.
11: Já si myslím, že to bude podobný. Dneska už se to neleší. Všichni hrajou velmi důrazně, hodně bruslivě a je to už podobný. Jako na této úrovni tam ty rozdíly nejsou tak znatelný. Myslím si, že už nás vlastně nikdo nemůže tak nějak moc překvapit.
10: Zápas začne ve 4 hodiny odpoledne. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď vám bude hrát Vlasta.
12: Ano, my ti děkujeme a krásnou sobotu a jdeme dál.
13: Vlasta Suk
14: na Rádiu Blaník.
12: Za chvíli roztočíme vaše oblíbené slavné desky hezky česky, opět si vás hudobně prověříme a do té doby Nightwork nebo Slza celibát. V tuto chvíli je 10.

0: Network a čekám na signál na Blaníku. A teď čekejte na slavné desky, protože si vás opět hudebně prověřím. Máme 12 minut po desáté.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Tak pojďme na originál. Mám pro vás skupinu založenou v roce 1965 v africkém státě Liberie a v roce 1969 přesídlila do Hamburku. Máme tady skupinu Soulful Dynamics a písničku Mademoiselle Ninette. Je to píseň z roku 1970 a stala se jejich největším hitem. Tak já vám ji zahraju a těším se na české verze. Volejte své tipy na telefon 800 109 109. Jsme Blaník a pojďme na originál.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: tedy kapela Soulful Dynamics, Mademoiselle Ninette. No a já se těším, zda uhodnete českou verzi.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Václav Spardubic na telefonu. Václave, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak zkuste.
2: No, název písničky je Mademoiselle Ninette, určitě. A Metronom, skupina.
0: Pojďme na posluchače, kteří volali před vámi, jestli se shodnete, jo? Tady jsou.
3: Dobrý den, tady Alena. Já si myslím, jestli to není Václav Nickář.
4: Tak je to píseň docela stará, tak já mám dožet, když si mi hrávala karlovarská skupina Metronom.
5: Dobrý den, volám na písničku, kterou pouštíte zahraniční verzi a český zpívá Václav Nickář.
0: Tak co vy na to, Vašku?

0: Ne, neckář to není.
1: Neckář to není. Ale je to opravdu kapela Metronom, jak jste říkal, Mademoiselle Ninette. Já si myslím, že ty posluchače zmátlo to slovo Mademoiselle. Co myslíte vy?
0: No, asi.
1: Ale hudebně jsme úplně někde jinde, takže jste měl pravdu. Já vám děkuji, že jste zavolal, mějte se krásně a teď si vychutnáme českou verzi. Naslyšenou. Tak a teď už tady Metronom, Mademoiselle Ninette, písnička z roku 1970 a český text napsal Zbyněk Pól.
2: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: David Dale akorát. Posloucháte Rádio Blaník, za 8 minut už bude 10:30. No a vy byste měli číhat na tuhle písničku. Ptáte-li se proč, tak já vám to připomínám, že je to výherní píseň, která vám může přinést volné vstupenky na Kulturu pod hvězdami. Můžete si vybrat, kam to bude? Stačí se dovolat jako třetí na telefon 800 109 109, a až ji uslyšíte. Tak buďte s námi a já vám přeji hodně štěstí. Rádio Blaník. Možná asi ji dáme za chvíli, možná ne. Ale kterou stoprocentně, bude to Tornéro od Ilony Čákové.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: Do českých zahrad české rostliny. Zahradnictví Martin Trávniček pěstuje ve vlastní školce rostliny, které ozdobí vaši zahradu i balkon.
4: V našich zahradnických prodejnách v Milevsku a Čimelicích si vyberete z jarní nabídky balkónovek, muškátů, trvalek i okrasných dřevin za skvělé ceny. Zahradnictví Martin Trávniček.
5: Halo, halo! Zahradnictví České zemědělské univerzity v Jevanech vám nově otevírá brány i v neděli. Budeme na vás čekat od 9 do 15 hodin, a to celou hlavní zahradnickou sezónu až do 10. května. Najdete zde vše pro zkrášlení vašich zahrad. Ano, slyšíte dobře. Až do 10. května je otevřeno v zahradnictví Jevany i v neděli. lesy.czu.cz.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.

0: dalších doplňků. XXX Lutz.
1: Kdekoliv na světě
2: a 24 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
2: na našem webu radioblaník.cz.

0: Petr Kolář a krásná písnička Vyznání. Teď na Blaníku a 30. května na Blanickém konopišti, kde oslavíme 27. narozeniny. A je to tady, jak už jsem říkal, v dobrém ránu. Večer jsme to sečetli a zjistili jsme, že je vyprodáno. Slyšíte správně. Nicméně, ještě u toho stále můžete být. A to, když budete pozorně poslouchat naše vysílání, protože my jsme všechny lístky nedali do prodeje a nějaké jsme dali bokem, abychom je mohli rozdávat právě vám, milým blanickým posluchačům. Takže číhejte, už brzy zjistíte další informace. No a o koncertě se dočtete veškeré podrobnosti na našich internetových stránkách na adrese radioblanik.cz.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
1: Nezapomenutelná atmosféra konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Ode mě všechno, loučí se Vlasta Suk od blanického mikrofonu, ale už si beru ten sluníčkový krajankovský a po 14. hodině se přihlásím z Náchoda. Tak pozorně poslouchejte, jinak u mikrofonu tady s vámi bude skvělá kolegyně Verča Rážová, už za chvíli vás pozdraví. Tak se těšte. Ode mě ještě třeba Lighthouse Family, anebo Karel Gott, Marcela Holanová. Čau, lásko.

poslední kovboj a taky dorazila Veronika Rážová. Posloucháte Rádio Blaník, za chvíli 11. hodina. Co vám nabídnu, tak během dnešního dopoledně, odpoledního vysílání očekávejte hned pár výherních písniček. Máme tu totiž víkend s kulturou pod hvězdami a vy máte šanci získat skutečně výjimečný dárek, tedy vstupenky na kulturu pod hvězdami, na úžasná představení. Jenom připomenu, že následující výherní písnička je od Lucie Bílé Si můj pán, takže bedlivě poslouchejte Rádio Blaník, protože jakmile zazní, pak už je to na vás. Volejte 800 109 109 a třetí volající získává vstupenky. No a jaké písničky vám budu hrát v příští hodině? Třeba kapelu Turbo, Krásným dívkám. Krásným dívkám zpívám. Taky Hanku Zagorovou. Na mé předměstí je Biograf láska. A taky tu bude Pokáč.

0: Za chvíli pokračujeme a do té doby si dáme ještě počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak jestli jste si včera mnuli ruce, jaký krásný den to byl, tak dnes si můžete mnout ještě víc, protože bude ještě lépe. Očekávejte, že teploměr ukáže až 26 stupňů ve stínu. Na horách bude taky krásně, kolem 17 stupňů. K večeru se nám ale opět ochladí, i když nebude to nic hrozného. Čekejte 10 stupňů až 5 stupňů nad nulou. Tak za chvíli další písničky na Rádiu Blaník, tak zůstávejte s námi.
1: Hezké jarní počasí přeje nová generace originálních sekaček Honda. Dva sekací nože, dokonalý sběr i mokré trávy. Honda, zahradě to nejlepší. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
2: Blaník. Pěkné dopoledne, sladký den na vás čeká v Táboře. Muzeum čokolády a marcipánu totiž pořádá další festival čokolády. Těšit se můžete jak na několik druhů čokolád a čokoládovou řeku, tak i na tombolu a kolo štěstí. O hudební doprovod se postará kapela Jako doma a dorazí taky kouzelník. V jednu odpoledne si budete moci vyzkoušet malování čokoládou na jedlý papír. A jako hosté dorazí na festival i vítězové soutěže Peče celá země, Vojtěch Vrtiška a Eliška Hlaváčková. A do našeho regionu se vrací festival Staročeské máje. Dneska se třeba konají v Karlštejně. Na bohatý program se můžete těšit před radnicí i na hradě. Ve 12 vychází průvod, který projde celou obcí až na hrad. Chybět nebude ani česká beseda a od 8 hodin večer je na programu Májová slavnost. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.

0: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Veronika Rážová
1: na Rádiu Blaník. Odbyla 11. hodina, posloucháte Rádio Blaník, hrajeme hezky česky a pokračujeme v tom, dáme si turbo krásným dívkám, tak krásné dopoledne.

0: Neznali na rádiu Blaní.
1: Slyšeli jste správně, to byla krásná písnička z muzikálu Drákula, Si můj pán od Lucie Bílé, ale co víc, byla to také výherní písnička a třetí volající, který se dovolal na číslo 800 109 109, získává dvě vstupenky na libovolné představení na Kulturu pod hvězdami a tak já zvedám sluchátko a ptám se, kdo je tam. Dobrý den, halo, halo.
2: Dobrý den, tady Milan.
1: Dobrý den, Milane, odkud nám voláte?
2: Z Brna.
1: Z Brna, no tak my zdravíme do Brna, i v Brně, koukám, se bude hrát spousta představení. Milane, já mám pro vás úžasnou zprávu, vy získáváte dvě vstupenky. Já vám gratuluju, gratuluju velice.
2: Děkuji, je to výborný.
1: Je to výborný, máte radost. No Milane, ano. Prozraďte mi, k čemu nejvíc stíhnete? Jít třeba na Noc na Karlštejně, na Lotranda a Zubejdu, na Drákulu, Rebeli nebo třeba na Kleopatru? Co myslíte,
2: no,
1: co vyberete?
2: Já bych spíš Drákula asi, no.
1: Drákula, Drákula. No, tak vidíte, ta výherní písnička od Lucie Bílé, to byla taková předzvěst toho, na co se snad vydáte, koho vezmete sebou?
2: Manželku.
1: Manželku, no tak to je krásné. Manželka ví, že jste se dovolal?
2: Ví.
1: No tak zdravím i manželku. Milane, ještě jednou veliká gratulace. Mám radost, že lístky poletí do Brna. Počkejte mi ještě na lince, domluvíme se co a jak. Díky moc.
2: Díky.
1: Naslyšenou. Tak to vidíte, jak snadné to je. Vezmete telefon na číslo 800 109 109, zavoláte, ale ve správný čas, tak abyste byli třetími volajícími. No a pokud to všechno klapne, tak získáte dvě vstupenky na tento unikátní program Kultura pod hvězdami. Jinak mrkněte klidně na víc informací na kulturapodhvězdami.cz, pokud se vám třeba nechce čekat na další výherní písničku, můžete si lístky koupit tam. A jakáže je ta další výherní písnička? Poslouchejte dobře Rádio Blaník a jakmile uslyšíte píseň od Jirky Stracha a Barbory Seidlové Nám se stalo něco překrásného, právě z muzikálu Lotrando a Zubejda, tak to je ta správná chvíle. Pak v tu chvíli vemte do ruky telefon a vytáčejte 800 109 109. A stejně jako tentokrát, třetí volající získá vstupenky.

0: Lira na rádiu Blaník, 11 hodin 24 minut k tomu. Dnes už máme 2. května, je to neuvěřitelné, jak to letí. Už 2. květnový den, je tu první sobota v květnu a právě dnešek je dnem, světovým dnem labyrintů. Pokud máte rádi různé labyrinty, schovávačky a tak, tak právě dneska byste si toho mohli užít. Jinak ještě připomenu, že právě tato akce má za cíl šířit mír, lásku a pozitivní energii. Je to taková celosvětová akce, která vyzývá k procházení labyrintů. Často právě v rámci takové iniciativy Walk as One at One, tedy jít jako jeden ve 13, takže za hodinku a půl se můžete vydat do nějakého labyrintu. Já pro vás mám i tip, třeba můžete vyrazit na zámek Loučeň, pokud to tam stíháte do té jedné, pokud ne, vůbec nevadí, klidně tam zajděte jindy, protože Loučeň je právě úžasné místo, kde najdete ne jeden, ale hned několik labyrintů, ať už se jedná o labyrinty kamenné, o labyrinty jednoduché, složitější, labyrinty z živého plotu, zkrátka dobře, určitě si to užijete, ať už jste dospělí, anebo ať už tam jdete kvůli dětem. Sama jsem tam byla a musím říct, že to stojí skutečně za návštěvu. Další písničky na sebe nenechají dlouho čekat. Za chviličku na Blaníku pokračujeme. Dáme si Abu Pokáče anebo Hanku Zagorovou. Tak krásné sobotní dopoledne.
1: Do českých zahrad české rostliny. Zahradnictví Martin Trávníček pěstuje ve vlastní školce rostliny, které ozdobí vaši zahradu i balkon.
2: V našich zahradnických prodejnách v Milevsku a Čimelicích si vyberete z jarní nabídky balkónovek, muškátů, trvalek i okrasných dřevin za skvělé ceny. Zahradnictví Martin Trávníček.
3: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
5: Potřebujeme obří mravence.
4: Svezeme ji na Jelenovi.
5: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
6: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: No proto.
0: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

krásný duet maminka s dcerou, tedy Lenka Filipová a Leny Samotní nejsme nic na rádiu Blaník. 11 hodin a 43 minut. Dnes máme druhý květnový den. A představte si, kdo dneska slaví. Je to Hurvínek. Vznikl v roce 1926 v Plzni. Jeho fyzickým tvůrcem byl Gustav Nosek, synovec Karla Noska, který vyřezal z pejbla, a modelář škodových závodů. Tvůrce loutky Gustav Nosek vytvořil Hurvínka jako takové malé překvapení právě pro Josefa Skupu. Šlo o zmenšenou a vylepšenou kopii z pejbla, původně takovou malou loutku, která měla zhruba 40 cm a která měla společníka pro komické scény. No a poprvé se na scéně objevil právě 2. května roku 1926, tedy přesně před 100 lety ve hře Rudolfa Nešvery Počestný dům v Plzni. Jméno Hurvínek pravděpodobně vzniklo zkrácením jména ze starých loutkářských her. Víc se o tom ale neví. Josef Skupa, zakladatel divadla z Pejbla a Hurvínka, vdechl loutce charakter, taky nezaměnitelný hlas a roli z Pejblova prostořekého syna. Tak ještě, že to tak bylo roku 1926 v Plzni, původně se předpokládalo, že Hurvínek třeba nebude věčný, ale jak to vypadá, tak rozhodně bude, stejně jako z Pejbl. Tak to byla malá vzpomínka a taky takové významné výročí a my jedeme dál. Další písničky jsou před námi. Dáme si třeba Valdemara Matušku a jeho Slavíky z Madridu. Na rádiu Blaník.

vnějšího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat.

0: Na rádiu Blaník Eláni, kteří už 9. června vystoupí v pražské O2 aréně se svými kamarády a bude to velké. Tohle je Královna bělých tenisiek a za chviličku už tu bude pravé poledne a po něm další písničky. Budeme si hrát hezky česky, jenom česky. Tak se těšte na Helenu Vondráčkovou s Martinem Maxou. Další duet, Standa Hložek a Petr Kotwald a jejich Bílá královna.
1: Má Bílá královno, přestaň ti všem dávat.
0: A přiletnou i andělé, ti o 12. A to zdaleka není všechno, tak zůstávejte s námi.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: Dnes nás čeká překrásný den. Teploměr ukáže až 26 stupňů Celsia. K tomu bude jasno nebo skoro jasno. K večeru se nám ochladí na 10 stupňů až 5 stupňů nad nulou. No a pokud se ptáte, jak bude zítra, tak to bude skutečně stát za to. Očekávejte, že teploty budou dost podobné těm dnešním, ještě o trošičku vyšší. 23 až 27 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno. Jen k večeru bude v Čechách oblačnosti přibývat. Za chviličku pokračujeme, budeme si hrát hezky česky. Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
2: Rádio Blaník. Víkendové tipy.
3: Rádio Blaník.
4: Hezké poledne. Pičhora u Dobřichovic hostí tradiční Living History Festival. Letošní ročník nese název Markománia mezi lovem a hladem. Festival se zaměří na každodenní život starověkých Germánů, konkrétně kmene Markomanů. Ti obývali území dnešních Čech v prvních staletí našeho letopočtu. Do našeho regionu se vrací festival Staročeské máje. Dneska se koná v Neumětelech. Akce začíná v 1 odpoledne, kdy na obchůzku obcí vyrazí průvod. K poslechu zahraje Litavanka nebo cymbálová muzika Michala Horáka. V 17:30 je na programu Česká beseda a od 8:00 začíná taneční zábava. A pokud nevíte, co uvařit k obědu, nebo se vám prostě vařit nechce, tak se vydejte do Křivenic. Na náplavce u Labe se koná 4. ročník gulášobraní. Těšit se můžete na poctivé guláše, párky v rohlíku nebo na zmrzlinu a na čepu je Plzeň a Kozel. Děti se pak zabaví na nafukovací skluzavce. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
6: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
9: Proto.
8: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
10: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.
2: Veronika Rážová
3: na rádiu Blaník.
0: Za minutu odbije pravé poledne, tak dobrou chuť, pokud se chystáte obědvat a co vám nabídnu já, tak české písničky a že jich tu bude. Helena Vondráčková s Martinem Maxou, za chvilku taky Michal Prokopa Framus 5 anebo Lucka Vondráčková. Láska umí víc. Na Blaníku.

0: a Martina Maxi, tak to bylo Deja Vu na Rádiu Blaník, 12 hodin a 10 minut. My jsme celý týden putovali s Mirkem Táborským na kouzelná místa přírody a pokud jste to v týdnu nestihli, tady máte víkendovou reprízu.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí blaníci, mám pro vás další kouzelné místo v naší přírodě. Minule jsem vás pozval k červenému vodopádu na červenou

0: zemí jsou Krištofovy hamry. Název dědiny jasně připomíná někdejší zpracování kovu získaného úpravou rudy z blízkých ložisek. Hlavní podíl si drželo železo, ale pracovalo se tu hodně i s mědí a dokonce i s kobaltem. Těžba cenných surovin a na ní navázaná řemesla mají v regionu Krušných hor výjimečnou staletou tradici. Ty nejhodnotnější ukázky jedinečné hornické krajiny obou zemí i unikátní technické památky zařadili nedávno Krušnohoří na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. To k nim směruje hlavní proud návštěvníků. Já vás ale pozvu trochu bokem, i když se ani tak nevyhnu připomínkám havířské minulosti. Období krušnohorského bohatství střídali časy úpadku, kdy opuštěná důlní díla opětovně pohltily lesy. V nich byla hojnost zvěře, což byla zase příčina neúprosné války mezi myslivci a pytláky. Infopanel v Krištofových hamrech připomíná krušnohorskou legendu a neskrotného syna tamních hvozdů Karla Štylpnera. Jeho pestrý život doprovázely krkolomné zvraty a riskantní dobrodružství. Štylpner už v dětství poznal, co znamená hladomor. Pak se během neklidného konce 18. století dal k vojsku. Do Krištofových hamrů se v podstatě ukryl, když dezertoval. No a já si tenhle příběh nechám raději na příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
3: Posloucháte Rádio Blaník, 12 hodin a 14 minut, to je aktuální čas. Je s vámi Veronika Rážová a před námi další české písničky. Celou hodinu si totiž hrajeme hezky česky. Za chvíli Václav Neckář, opět a Radeček, anebo Standa Hložek, Petr Kotwald a jejich Bílá královna. Tak krásné odpoledne.

0: Tak to je Václav Neckář na rádiu Blaník, já ti zabrnkám. 12 hodin a 23 minut, dnes máme sobotu 2. května. Pokud třeba na dnešek nemáte program a ocitnete se v západních Čechách, respektive v Plzni, tak doporučuji, ať zavítáte na některý z programů nebo doprovodných programů slavností svobody. Právě tyto slavnosti přinášejí do Plzně vojensko-historické kempy, taky kulturní koncerty, Convoy of Liberty a pietní akty k připomínce osvobození. Pokud byste zavítali, tak se můžete těšit hned na několik pódií, kde bude vystupovat spousta interpretů, na různé doprovodné akce, které budou bavit dospělé i děti. Zkrátka a dobře, budeme vzpomínat a připomínat si události spojené s koncem druhé světové války a s osvobozením města americkou armádou. Celá akce trvá až do 6. května, takže pokud to nestihnete dnes, máte ještě šanci. Víc informací získáte na slavnostisvobody.cz. Před námi už jsou další české písničky. My si tady na Blaníku totiž celou hodinu hrajeme hezky česky. Za chvilku Leona Machálková, David Dale, Dalibor Janda a nebo Vanastovy věci.
1: Už po páté v roce 2026 bez titulků, slovníků a tlumočníků. Budeme si hrát celý den výhradně české písničky. A ráno nám navíc živě zahraje a zaspívá skupina Činasky. Už v pondělí 4. května. Pouze a jen hezky česky. Na rádiu Blaník.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Aquapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Aquapalas.cz.
5: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s tákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
7: Mua. Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz

0: nás chceš, ještě jde to zvládnout.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Na rádiu Blaník Leona Machálková a její kometa. My se ale od komety trošičku odkloníme a podíváme se na městskou dopravu v Českých Budějovicích. Právě dnes to tam totiž ožívá historii městské dopravy. Dopravní podnik připravil pro veřejnost speciální projížďky historickými trolejbusy. Ty připomenou hned dvě významná období. 60. a 70. léta, ale i návrat trolejbusů do ulic po roce 1991. Zájemci se mohou svést legendárním vozem Škoda 9TR, který bude doplněný dobovým vlekem nebo kloubovým trolejbusem Škoda 15TR v podobě z počátku 90. let. Celá ta akce se koná u příležitosti 35. výročí novodobého provozu trolejbusů ve městě. Tak pokud zavítáte do Českých Budějovic, potom vězte, že historické jízdy vyjíždějí z Mariánského náměstí kolem 13. hodiny 14. a 15. hodiny. Rozhodně si to užijte, včetně doprovodného programu. Před námi už jsou další české písničky, protože celou hodinu si na Blaníku hrajeme hezky česky. Za chvíli Iveta Bartošová, Miraj anebo Olympic, Slzy tvý mámy.
1: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
1: Sobota 30. května. Více na stránkách
2: radioblaník.cz.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Radio Blaník. Hezky česky.

0: Lucia a Spoutaná na rádiu Blaník krátce před 13. hodinou. Pojďme se podívat na to, co nás čeká mezi 13. a 14. Nabídnu třeba Karla Gotta. Také to bude Plamen Kateřiny Marie Tiché. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, a se mi zas jednou rozsvítí. A nebo Michal David a jeho Líbezná. Líbezná, Líbezná. Taky připomínám, že celý víkend soutěžíme s Kulturou pod hvězdami, takže máte šanci získat výjimečný dárek v podobě dvou vstupenek na některé z vystoupení. Tak buďte bedliví, poslouchejte Rádio Blaník a jakmile uslyšíte výherní písničku, neváhejte a volejte 800 109 109. Třetí volající získává dvě vstupenky. A jakáže je ta příští výherní? Jiří Strach, Barbora Seidlová a Nám se stalo něco překrásného.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes je nádherný den, naměříme až 26 stupňů v maximech. Očekávejte, že v noci konečně zůstanou teploty nad nulou a zítra bude ještě lépe. Nejdříve noční teploty 10 až 5 stupňů, zítra 23 až 27, v Polabí dokonce až 29 stupňů, na horách krásných 19.
2: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
3: Krásné odpoledne. Za dobrotami se můžete vydat do Berouna. Na Husově náměstí se koná Street Food Festival. Na dietní jídla zapomeňte. Těšit se můžete na to nejlepší ze street foodové scény. Sladké i slané pochutiny. Samozřejmostí jsou nápoje, ochutnáte vína z rodinných vinařství, osvěžující drinky nebo pivní speciály. Vesmírné zážitky na vás čekají v Říčanech. V muzeu se vydáte na výpravu do hlubin kosmu. Čeká vás spousta experimentů, poznávání, tvoření i objevování. Poznáte planety, mlhoviny i galaxie. Zkusíte se taky vyrýžovat drahokamy, objevíte skameněliny a prozkoumáte i jeskyni. Začíná se ve 2. A podívat se můžete i do zahrad Strakovy akademie v Praze. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí a v rámci obnovy se můžete těšit na nové dláždění, stromy i areál doplnila taky vodní fontána. Novinkou letošní sezony je audioprůvodce. Zahrada je otevřená do 18 hodin. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

0: 49 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Veronika Rážová
6: na Rádiu Blaník.
7: Právě odbyla 13. hodina, posloucháte Rádio Blaník. My si budeme už brzy povídat o konopišti. Budu pro vás mít, řekla bych, pro někoho čekanou, pro někoho nečekanou zprávu. Do té doby ale spousta písniček, třeba Alvaro Soler anebo Marie Rotrová, Řeka lásky.

0: Rádiu Blaník.
1: Na Rádiu Blaník nám dohrála písnička od Jiřího Stracha a Barbory Seidlové. Nám se stalo něco překrásného. Zolotranda a Zubejdy. A víte co? Víte co? Byla to výherní písnička. A tak já zvedám telefon s číslem 800 109 109 a ptám se, kdo je třetím volajícím. Dobrý den.
2: Dobrý den. Moc vás zdravím u telefonu Alice.
1: Dobrý
2: zdravím
1: den.
2: Posluchače i vás do studia.
1: Dobrý den, Alice. Já zdravím vás. Odkud nám voláte?
2: Volám z Brna a poslouchám od rána
1: ale...
2: a muzikály miluju.
1: Tak Alice, vy už jste druhá dnešní brněnská výherkyně, protože pan Milan byl také z Brna a stejně jako jemu i vám gratuluju. Tak Brno má dneska štěstí. Já mám velkou radost, že jste se dovolala. Prozraďte mi, Alice, jestli pak znáte kulturu pod hvězdami. Byla jste třeba...
2: Ano.
1: Znáte, byla jste nikdy na nějakém představení?
2: Byla jsem a je to krásné. Miluju tady ty vystoupení pod čirým nebem.
1: No,
2: tak je to romantické. Je to krásné.
1: Je to krásné. Já mám jenom takovou zvědavou otázku. Máte třeba už zhruba přehled, na co byste šla, co byste si vybrala? Víte, co je tam za představení? Nebo mám napovědět?
2: Ano. No, vím, že bude, no, můj muzikál srdcový je Drákula, ale toho už jsem viděla tolikrát, takže popřemýšlím.
1: Noc na Karlštejně, Lotrando a Zubejda, Kleopatra.
2: A to je taky krásné, teďka co byla zrovna písnička, Kleopatra je nádherná, všechno je pěkné.

No a samozřejmě reagovat vždy na tu výherní písničku. Právě díky tomu se můžete dovolat a získat dvě vstupenky na tento báječný program. A jaká je další výherní? Během dneška si ještě hlídejte Helenu Vondráčkovou a Lásko má já stůňu. Tedy nádhernou píseň z Noci na Karlštejně. Jakmile zazní, pak volejte. Ano, toto číslo 800 109 109.

0: Jedinečná Lady Gaga, Always Remember Us This Way na Rádiu Blaník. 13 hodin 4 a 20 minut k tomu. My si už za chviličku budeme povídat o konopišti, ale ještě předtím tu mám pro vás jednu lákavou informaci. Pokud máte rádi dobré jídlo a pokud nevíte, co si třeba dneska dát a kde si tak trošičku zahřešit, tak právě pro vás je tady ideálně pravý autentický street food festival v Berouně. Hlavní primhra je to nejlepší pouliční jídlo v České republice, takže můžete na stáncích vybírat z různých chutí, stejně tak i z různých kuchyní a hlavně můžete si dát i něco dobrého k pití. Vemte sebou určitě i děti, protože nejenom, že tam budou místní malé pivovary a jejich speciály, ale taky vína z rodinných vinařství. Ale stejně tak i pro děti tam můžete koupit dobrou domácí limonádu, dát si něco osvěžujícího, užívat si přitom doprovodnou hudbu a celkově tu skvělou atmosféru, která vždycky na takových festivalech panuje. Jinak prozradím, že dnes se akce koná od 14. hodiny a bude končit až kolem 22. Zakončena bude úžasnou party. Takže pokud to máte třeba do Berouna blízko, nebo pokud tam zkrátka dobře bydlíte, tak určitě byste měli tento street food festival na Husově náměstí v Berouně navštívit. Užijte si to, pochutnejte si a poslouchejte i dál Blaník, protože už za chviličku tu budou další písničky. Jirka Korn, Kateřina Marie Tichá a nebo Petr Novák.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme ji na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
4: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.

0: dietových doplňků. XXXLutz.
1: Tak je to totálka.
2: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

0: Jiří Korn, jednou hůř, jednou líp. Tak to si tak řeknete, že jednou je hůř, když se dozvíte, že všechny lístky na Konopiště jsou už vyprodané. Je to tak. Oslava Blanických narozenin, na kterých právě i Jiří Korn poprvé vystoupí jako jeden z gratulantů, tak ta už se nám blíží nezadržitelně. 30. květen už je tu za chvíli a opravdu je to tak. Všechny lístky už jste si vyprodali, takže si možná řeknete, že je hůř, protože si nemůžete koupit lístek na Konopiště, ale bude zase líp, protože vy ho máte šanci vyhrát. Je to tak, my jsme pro vás totiž schovali ještě pár posledních vstupenek a už brzy je budeme rozdávat v našem vysílání. Takže poslouchejte bedlivě Rádio Blaník, ať vám to neuteče, protože pořád je ještě šance se na Konopiště dostat, pokud ovšem už své lístky nemáte. Jako já věřím, že ano, že máte, že se tam všichni potkáme a kromě Jirky Korna se tam můžete těšit i na Lucii Bílou, na Helenu Vondráčkovou. Zaspívá i Michal David, svůj chraplák předvede Dalibor Janda. Olga Lounová taky zaspívá, bude tam dohromady 10 úžasných interpretů, které znáte z našeho vysílání. My všichni se na vás budeme taky těšit. No a spousta z vás, kteří posloucháte Rádio Blaník a jste věrnými posluchači, anebo třeba i nováčky, tak tam budete také. To vše v areálu Konopiště. Takže nádherný den to bude 30. května. Už se nám to blíží, už se přehoupl měsíc, jsme v květnu, tak už budeme společně odpočítávat. Za chviličku další písničky tady u nás na Blaníku. Janek Ledecký, už zmíněný Michal David, anebo Mr. Prezident.
1: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky
2: a češtinu střežíme jako vzácný klenot.
1: Je to jeden z nejkrásnějších, ale také nejsložitějších jazyků na světě.
2: A někdy umí pěkně zavařit mozkové závity.
1: My ale máme Samiru.
2: A ta nám všechno vysvětlí.
1: Proč se říká,
2: co se říká.
1: Každý všední den po 10. hodině
2: na Rádiu Blaník.

0: Na rádiu Blaník Činasky, Můj svět. 13 hodin 55 minut k tomu a já už pro vás chystám písničky na další hodinu. Těšte se na Terezu Kernlovou.
1: Pojďme se vzít a zbavme se plánu.
0: Taky na rande u zdinášků s Hankou Zagorovou.
2: Zas to se dá, noc modra šedá, koho si pozvu já.
0: A jako prodavač se představí Michal Tučný.
3: Jede deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod chcete, jen si načte říct.
0: My taky máme všechno, co chcete, budeme si hrát hezky česky i v příští hodině.
4: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Tak dnes se nám teploměr ukáže až 26 stupňů Celsia, v noci se nám ochladí na 10 až 5 stupňů v údolích na 3 stupně Celsia a zítra to bude ještě lepší než dnes. Jasná nebo skoro jasná obloha, oblačnosti bude k večeru přibývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, pokud se budete vyskytovat v Polabí, tam se ohřejete ještě víc, 29 stupňů Celsia.
1: Radio Blaník.
4: Krásné počasí vám přeje Aku zahradní technika Ego, včetně sekaček se dvěma sekacími noži, které výkonem překonají i benzínové. Ego stroje, pohoda a ticho na vaší zahradě.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Tady se vám blíží splátečka a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.

0: Fiber, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Landovský má zajistit plnění cílů NATO. Policie hledá uprchlého vězně, může být nebezpečný. Sucho zvyšuje nebezpečí požárů.
5: Rádio Blaník.
4: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Šárka Vykydalová. Jakub Landovský bude vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Premiér Andrej Babiš to řekl dnes v diskuzním pořadu za 5 minut 12 televizi Nova. Od jeho jmenování si slibuje naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Na spolupráci se Babiš s Landovským domluvili v pátek. Policisté pátrají po nebezpečném vězni. 21-letý muž uprchl z věznice v Jiřících na Nymbursku v pátek. Je odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost. Z věznice se zřejmě podhrabal. Policie upozorňuje občany, aby se muže nepokoušeli sami zadržet a jakékoliv poznatky k jeho pohybu neprodleně sdělili na linku 158. Muž má pod pravým okem vytetovanou slzu a na levém předloktí vytetovaný nápis Bianca. V Česku hrozí požáry. Může za to dlouhodobé sucho a současné teplo. Vznik a šíření ohňů hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Meteorologové proto vyzývají, aby lidé nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Počátkem týdne by mělo pršet a nebezpečí požáru by se proto mělo snížit. Dárců krve je stále nedostatek. Lidé postupně stárnou a tak je potřeba nová mladší krev. Kam se mohou zájemci obrátit, říká Jan Loužil z Ústavu hematologie a krevní transfuze.
6: Nejjednodušší způsob, když se chci stát dárcem plné krve, je, co bych asi lidem i doporučil, aby si každý našel vlastně nejbližší nějaké větší zdravotnické zařízení, řeknu třeba i okresní nemocnici. Většina větších zařízení, třeba ty krajské už všechny, mají svoje transfuzní stanice.
4: Všechny potřebné informace o darování krve najdou lidé na webových stránkách transfúzních stanic. To byly zprávy, teď už se k mikrofonu vrací Verča.
2: Veronika Rážová
3: na rádiu Blaník. Krásné odpoledne, 14. hodina je tu, my se už za chvíli spojíme do terénu s naším krajánkem, tak se těšte, do té doby si dáme Drupyho anebo třeba Pavla Vítka.

0: Rádia Blaník.
1: Je to tak, krátce před čtvrt na tři se spojíme s naším krajánkem, který je právě teď v terénu a je to Vlastík Suk. Vlastíku, já tě moc zdravím, kde pak se nacházíš, ahoj.
2: Verčo, ahoj, zdravím tebe a všechny posluchače Rádia Blaník. Já začínám dneska v Náchodě v Královéhradeckém kraji. Navštívil jsem zdejší pivovar, takže tu mám něco pro milovníky zlatového moku. A vedle mě taky pan ředitel pivovaru Petr Kaluža, dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Na úvod možná řekněte, jaké pivo vaříte?
3: Vaříme pivo Primátor, naše škála je velice široká, celoročně děláme více než 21 druhů piv a nově i 5 limonád.
2: A teď to důležité, posluchači mohou dorazit na exkurzi.
3: Určitě ano, budeme rádi, můžou dorazit v podstatě kdykoliv po předchozí objednávce, anebo na léto, v měsíci červenci a srpnu, pro ně chystáme vždy exkurze pro volně příchozí, je to každý pondělí a každý pátek od 15 hodin. Není nutná žádná registrace, prostě se dostaví ve 3 hodiny na vrátnici a my už se jich rádi ujmeme.
2: A co tady uvidí?
3: Exkurze, to znamená prohlídka celého pivovaru, postupně si projdou veškeré výrobní prostory, trvá to asi 60 minut, no a následně, aby si na to pivo pouze nekoukali, tak můžou v prostorách našeho návštěvního centra všechno ochutnat.
2: A co je dobrou zprávou, že tady plánujete jednu velkou akci na červen?
3: Na ní se moc těším, je to poslední sobota v červnu, 27.6. Je to den P, to znamená den plný piva, den s primátorem, jak chcete. Je to krásná akce od 14 hodin, zveme všechny příznivce piva i lima a primárně to koncipujeme jako hezké setkání pro celé rodiny.
2: A je něco pro děti speciálního tady?
3: Určitě, pro děti tady máme vlastně takovou putovní soutěž po celém areálu pivovaru. Postaráme se o jejich zábavu na celé odpoledne, spousta dalších atrakcí, malování na obličeji, skákací hrady a tak dále. No a pro starší si tady, ti si také vyberou.
2: A něco na podzim?
3: Na podzim budeme otevírat dnem českého piva, je to na svátek svatého Václava 28.9.
2: No tak jste to slyšeli, tady v pivovaru v Náchodě se rozhodně nudit nebudete, doporučuju. Tak jo, pane Kalužo, já vám děkuju za rozhovor, mějte se krásně a se daří, nashledanou.
3: Rádo se stalo, nashledanou.
2: Tak pro tuto chvíli se loučím z Náchoda, mířím směr Broumov a prozkoumám zdejší klášter. Přihlásím se po 17. hodině. Tak do té doby, naslyšenou. Tak
0: vlastně... Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
1: Vlastíku, moc krát děkujeme, budeme se těšit tedy na další aktuality z Broumova. Tohle bylo velice inspirativní a určitě si milovníci piva přijdou na své Náchodě. No a na své si přijdou i ti z vás, kteří rádi poslouchají Rádio Blaník, protože už další písničky jsou tu. Bryan Adams, Rod Stewart a Sting už za chvíli. Ještě předtím Hanka Zagorová a nebo Gazebo, I Like Chopin na Blaníku.

0: Bryan Adams, Rod Stewart a Sting naspívali tuhle nádhernou písničku All for Love už v roce 1993 pro film Tři mušketýři. Byla to úspěšná písnička, která se inspirovala motem Jeden za všechny, všichni za jednoho. Písnička dosáhla celosvětového úspěchu a na vrcholu hitparád se držela pěkně dlouho. Nakonec oblíbená je pořád. Tak já doufám, že jste se jí užili a budete si užívat i další písničky tady u nás na Blaníku. Za chviličku nabídnu Blaník 25 anebo Michala Tučného. Tak zůstávejte s námi. Krásné sobotní odpoledne.
1: Do českých zahrad české rostliny. Zahradnictví Martin Trávníček pěstuje ve vlastní školce rostliny, které ozdobí vaši zahradu i balkon.
2: V našich zahradnických prodejnách v Milevsku a Čimelicích si vyberete z jarní nabídky balkónovek, muškátů, trvalek i okrasných dřevin za skvělé ceny. Zahradnictví Martin Trávníček.
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
10: A jaké?
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s ptákem.
9: Najdete na levnekřížovky.cz.
10: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
9: Mua.
11: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
12: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
13: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
12: Jak jsou ty trampolíny velké?
13: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, s trampolínkem zvířatům.
12: Jsou trampolíny placené?
13: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
12: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
1: Kdekoliv na světě
14: a 24 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
14: na našem webu radioblaník.cz. Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.

teď. Tak to byla kapela Krištof na rádiu Blaník přesně ve 3:15. Čeká nás první pondělí v měsíci, což znamená, že si budeme hrát hezky česky. Ano, pondělí 4. května bude první pondělí v měsíci květnu a tak vám jako obvykle nejenom budeme celý den hrát hezky česky, ale čeká vás taky kytarové ráno. Petr Slíva a Adélka Zahradníčková tentokrát přivítají v dobrém ránu rádia Blaník činasky, se kterými nejenom, že si budou povídat, ale také nám činasky naživo zahrají. No a pokud jste třeba zvědaví, co chystají konečně po dlouhé době na léto, kde všude je můžete vidět a slyšet, tak si rozhodně dobré ráno nalaďte. Už v pondělí 4. května na Blaníku.

0: To byly rané devadesátky, DJ Bobo, There's a Party na rádiu Blaník. 14 hodin a 55 minut, takže za chvíli otevřeme spolu další hodinu, kterou naplníme skvělými písničkami, třeba jednou od Richarda Millera a jeho hostů. Tak jak to umí jen baroko. Budou tu i hvězdy Lucie Vondráčkové.
1: A tak se v noci dívám, jestli padají hvězdy.
0: A taky tichá píseň Ivety Bartošové. Těch písní tu bude znít spousta a dokonce i jedna výherní nás někdy ještě během dnešního odpoledního vysílání čeká. Já doufám, že hlídáte to. Je tu víkend s kulturou pod hvězdami a vy máte šanci získat úžasné dvě vstupenky na některé z představení a stačí, když správně vychytáte ten okamžik, kdy zazní Helena Vondráčková a Lásko má já stůňu. Pak budete třetím volajícím, který se dovolá na číslo 800 109 109 a lístky budou vaše.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Rádio Blaník. Tak já si myslím, že tento víkend je za odměnu. Skutečně aprílové počasí skončilo s koncem dubna a teď už si užíváme jenom nádherných teplot. Dnes až 26 stupňů, zítra dokonce ještě tepleji. 27, místy dokonce 29. Tak si to užívejte s Rádiem Blaník.

0: Vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90. A Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: V Českém Švýcarsku hoří, platí varování. Mnoho předškoláků není připraveno na školu. Nová cyklostezka propojuje Česko a Polsko. Dobré odpoledne, u zpráv vás vítá Šárka Vykydalová. V Národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasiči zasahují v Jetřichovicích, vyhlásili druhý stupeň poplachu. Požár dnes vypukl také u Velkých Pavlovic na Břeclavsku, kde hořela skládka. Černý dým je vidět až z 20 kilometrů vzdálené Břeclavy. Požár je lokalizovaný, nakladač nyní hromadu rozhrnuje a hasiči dohašují. Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména lesích. V Praze platí zákaz rozdělávání ohňů. Na Strakonicku dnes nouzově přistál kluzák. Letoun dopadl mimo letiště v zahrádkářské kolonii do Křovin. Stroj Blaník L13 je poškozený. Dvoučlenná posádka ale utrpěla jen lehčí poranění. Okolnosti prověřují kriminalisté. Mnoho předškoláků zaostává. Nejsou připraveni na školu, protože jim chybí propojení pravé a levé hemisféry. Více říká fyzioterapeutka Iva Bílková.
5: Klíčovou roli ve školní zralosti dítěte hraje jeho schopnost ovládat své tělo a pohyb. Pokud má rozvinutou motoriku, koordinaci, ruka, oko, má dobrou výchozí pozici pro psaní, lépe se bude v lavici soustředit a plnit zadané úkoly.
4: Čistě po tělesné stránce je na školu připravených jen 50% šestiletých dětí. Česko-polské Kladské pomezí má novou cyklostezku. Stavba stála 17,9 milionů korun. Pro místní i návštěvníky to znamená konec jízdy po frekventovaných silnicích a plynulý přejezd mezi českými a polskými místy. Kladské pomezí je atraktivní turistická oblast na severu Královéhradeckého kraje, převážně v okrese Náchod. Tolik zprávy, já opět předávám slovo Veronice.
2: Veronika Rážová
3: na rádiu Blaník. Přeju vám krásné odpoledne za pár vteřin, odbije 15. hodina. Já doufám, že zůstanete naladěni na těch správných vlnách. A co víc, taky budu moc ráda, když mi pošlete na číslo 600 318 118 SMSku s tím, co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost, nebo klidně, komu jste udělali radost vy, tak napište mi potěšující SMSky, tu budou už v této hodině. Moc se na ně těším, že se jim budeme věnovat, no a hlavně tu budou písničky. Hrajeme si hezky česky, za chviličku Jaroslav Uhlíř, Severní vítr.

0: Rádio Blaník.
1: Posloucháte správně Rádio Blaník ve správný okamžik. Kultura pod hvězdami, ano, ta je teď aktuální. A to díky tomu, že nám dohrála písnička od Heleny Vondráčkové Lásko má já stůňu z Noci na Karlštejně. A právě Noc na Karlštejně je jedním z programů, který si můžete v rámci Kultury pod hvězdami vychutnat. No a teď si ho někdo třeba vychutná díky tomu, že se dovolal jako třetí. Halo, halo, kdo pak je na lince? Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je tam?
2: Tady je Marie.
1: Dobrý den, Marie. Kam vás zdravím, odkud voláte?
2: Pocházím od Moravského Krumlova.
1: Takže do třetice Morava. Pro mě je to dnešní třetí soutěžení s Kulturou pod hvězdami. Dvakrát Brno a teďka vy zase znovu na Moravu. No já vám moc gratuluju, Marie.
2: Děkuji.
1: Gratuluju. Moc mám velkou radost, že jste se dovolala. Já se musím zeptat, jestli pak víte, co to vlastně ta Kultura pod hvězdami je, jestli jste se třeba někdy účastnila některého z programů?
2: Jednou jsem byla s manželem v Lednici, byli jsme nějakým představení, ale už si teda úplně nespomínám, co to bylo, ale vím, že jsou to muzikály venku, které se hrajou.
1: Ano, ano, tak je vidět, že jste v obraze. Maruško, řekněte mi, půjdete s manželem nebo koho vezmete sebou?
2: Asi s manželem.
1: Asi s manželem. No a co je vám nejvíc blízké? Třeba pohádková nějaká záležitost, jako třeba Lotrando a Zubejda, nebo muzikál Drákula, Rebelové, Kleopatra? Co myslíte?
2: Je pravda, že jsem ještě neviděla Kleopatru. Mm-hmm. To jsem ještě teda neviděla. No jinak tak... jsem muzikály mám ráda, viděla jsem spoustu jich, Drákulu, Evitu, Jesus Christ, Johanku z Arku dokonce dvakrát v Praze, takže fakt úžasný.
1: No tak já vidím, že se opět dovolal ten správný člověk, který tíhne k tomu, co my vám tady nabízíme, tedy dvě vstupenky na Kulturu pod hvězdami. Já vám, Maruško, ještě jednou moc gratuluju. Počkejte mi na lince, domluvíme se co a jak.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Krásný víkend.
1: I vám. Tak to mám radost. Po třetí to vyšlo. Stačí opravdu jenom málo bedlivě poslouchat Rádio Blaník. A ve chvíli, kdy uslyšíte výherní písničku, tak neváhat a vytáčet 800 109 109. Ten z vás, kdo se dovolá jako třetí, to má v kapse. Tedy co to? Dvě vstupenky má v kapse. No a ještě dnes tu bude jednou šance, to vám můžu slíbit. Očekávejte písničku od Betky Stankové. Mně se líbí Bob z muzikálu Rebelové. Jakmile ji uslyšíte, volejte 800 109 109 a budete-li třetím volajícím, vstupenky jsou vaše.
0: Víkend s Kulturou pod hvězdami na Rádiu Blaník.

0: Na rádiu Blaník Richard Miller a hosté, písnička Baroko. 15 hodin 23 minut k tomu. Krásné odpoledne vám přeje Veronika Rážová a pojďme si to odpoledne udělat ještě krásnějším. Pojďte mi napsat, co vás potěšilo v uplynulém týdnu. Pište na 603 118 118. Může to být nějaké potěšení v práci, v rodině, zkrátka třeba něco, co se vám povedlo, cokoliv. Svěřte se a já to pošlu dál éterem rádia Blaník. Tak těším se už zhruba za nějakých 20 minut, tu budou vaše potěšující SMSky a do té doby dáme třeba Lucku Vondráčkovou anebo Abu. Hany, Hany.
1: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
1: Sobota 30. května. Více na stránkách
2: Rádio Blaník CZ.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.
5: Do českých zahrad české rostliny. Zahradnictví Martin Trávníček pěstuje ve vlastní školce rostliny, které ozdobí vaši zahradu i balkon.
6: V našich zahradnických prodejnách v Milevsku a Čimelicích si vyberete z jarní nabídky balkónovek, muškátů, trvalek i okrasných dřevin za skvělé ceny. Zahradnictví Martin Trávníček.
7: Jaro už je v plném proudu. V Jisku najdete vše, co potřebujete pro své venkovní prostory. Ať už jde o malý balkon nebo velkou zahradu. Jisk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Děti chtějí ven. Děti chtějí zvířata. A rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
10: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
11: Potřebujeme obří mravence.
10: Svezeme ji na Jelenovi.
11: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
12: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
13: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
14: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
13: a poctivé pivo z místních pivovarů.
14: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
13: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Hadeček a Eli, i tak to za to stojí, i tak za to stojí poslouchat Rádio Blaník a podělit se s námi všemi, co vás potěšilo v uplynulém týdnu. Potěšující SMSky jsou tady a já mám velkou radost z toho, kolik mi jich přišlo. Tak například nám tady píše Věra, která píše, že jí potěšilo, že strávila čarodejnice s milou kamarádkou Hankou Augustínovou a její úžasnou rodinkou. Taky Maruška nám píše, ta říká, že jí potěšilo nádherné sluníčkové počasí, které dnes panuje, taky pěkné písničky z Rádia Blaník a vůbec celý pěkný víkend strávený s přáteli na chatě. Tak to je krása, Maruško. Pavel a Zuzka ti zase píší, že je potěšilo, že v tomto týdnu při nákupu dostali láhev italského vína. No tak nezbývá, než pogratulovat. A máme tu zprávu dokonce i od Marie a Nikolky z Blatna. Ty píšou, že je potěšila práce na zahradě. Mají udělaný krásný záhon na jahody, okurky a rajčata. Taková práce nás vždy potěší, tak to nám také napsali. Já gratuluju, no a mě zajímalo, co potěšilo pana Jardu. Dobrý den, slyšíme se, Jardo?
1: Krásný, dobrý den přeju. Zdravím Rádio Blaník.
0: Já vám také přeju krásný den, tak vás určitě taky něco potěšilo, pochlupte se, Jardo.
1: Ano, potěšilo mi sluníčko, konečně vyšlo sluníčko, je krásný.
0: A Jardo, trošičku nás asi trápí signál, jste tam, slyšíme se?
1: To pozmrzí, vysadili. Ano?
0: Ano, ano, malinko jste mi vypadl, ale pochopila jsem, držím nit, je sluníčko, ano. zmrzlíci ano, nic ano, neprovedli.
1: A, ne.
0: Co vás kromě toho těší dnes? Vy jste psal zprávu, tak vás je tam nějak víc, je to pravda?
1: Nás je tady celá parta, ano, jsme tady sedíme, tady chvilku pracujeme, chvilku sedíme, popijeme pivíčko a připadujeme nějakou dobrou čamtu taky, aby jsme se najedli a aby jsme si užili krásného dne. No, mám tady s sebou i malýho pejska, získali jsme malýho 9-týdenního jezepříka. Jmenuje se Einstein, pač je chytrý poměn.
0: No tak to je krása. Představte si, já jsem kdysi měla zajíce, divokého zajíce, který se k nám náhodou dostal. A Ten byl zase chytrý po mně a dostal taky jméno Einstein, takže...
1: No vidíte, no.
0: Takže úplně vám rozumím. Tak Jardo, já vám moc děkuju za příjemné povídání. Užívejte dál víkend s Rádiem Blaník. Užívejte toho krásného počasí, které konečně panuje a zůstaňte nám věrní. Naslyšenou.
1: Děkuju, zdravím všechny posluchače, zdravím vás v redakci, přeju krásný den a ti užíváme sluníčka. Mějte se
0: s vámi, naschle, děkuju, Jardo, naschle. Tak to byl pan Jarda, jak vidíte, užívá se a já věřím, že vás je víc, kdo si užívají. Tak užívejme dál, za chvíli Pink anebo Iveta Bartošová na Blaníku.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

Za 5 minut odbije 16. hodina, posloucháte Rádio Blaník a doporučuji, poslouchejte i dál. V příští hodině si totiž budeme povídat o dvou takových významných oslavencích. Řekla bych, že jsou to takové pilíře české hudební scény, tak rozhodně poslouchejte dál, ať se dozvíte víc, ale hlavně budeme si hrát hezky česky. Těšte se na Lucku Bílou. Se svou Klárou přijde kapela Činasky. Ta přijde taky v pondělí do Dobrého rána, ale to vy určitě víte. A dáme si i Dalibora Jandu.

0: Bude to stát za to, zůstávejte i dál s Rádiem Blaník.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Když jsem četla potěšující SMSky, bylo vidět, že vás těší hlavně to, jak je venku krásně. Mě to těší taky dnes až 26 stupňů. Zítra bude ještě o něco tepleji. 27 stupňů v maximech, v Polabí dokonce až 29 stupňů Celsia. A pokud se bojíte nočních teplot, tentokrát se bát nemusíte. Má být něco mezi 10 až 5 stupni nad nulou. Radio
1: Blaník. Hezké jarní počasí přeje nová generace originálních sekaček Honda. Dva sekací nože, dokonalý sběr i mokré trávy. Honda, zahradě to nejlepší. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

0: 5.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: S hašením ohně v Českém Švýcarsku pomáhají vrtulníky. První návrh rozpočtu má být hotový v květnu. Karlovy Vary zahájily lázeňskou sezónu.
8: Rádio Blaník.
7: Pohodové odpoledne přeje Šárka Vykydalová, jsou tu zprávy. V Českém Švýcarsku hoří 10 hektarů lesa. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu a nasadili dva vrtulníky. Požár vypukl v Rynarticích, části obce Jetřichovice. Ohně hrozí kvůli suchu po celém Česku, zejména v pásu od Ústeckého kraje po Jižní Moravu. Z těchto důvodů je v Praze vyhlášen zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech. Výstraha platí do zítřejší půlnoci. Riziko požárů řeší i regiony, které spouštějí preventivní projekty. Například Zlínský kraj letos podpoří boj proti suchu v lesích. Celkem rozdělí téměř 7,5 milionů na projekty, které pomůžou zadržet vodu v krajině. O jaké se jedná, řekne mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
9: Dotace z programu zamíří například na úpravy lesních cest a jejich odvodnění, budování vsakovacích objektů, propustků nebo menších vodních nádrží. Cílem je zpomalit odtok vody, podpořit její vsakování a zároveň chránit půdu před erozí.
7: Podporu letos získají například obce Kunovice, Lhota u Vsetína, Vysoké Pole či Valašská Polanka. Premiér Andrej Babiš chce státní rozpočet na příští rok zaměřený na investice. Konkrétní výši schodku zatím neupřesnil. Letošní deficit má činit 310 miliard korun. Podle něj jednotliví ministři už předložili své požadavky. První návrh rozpočtu má být hotový v květnu. Vláda se chce zaměřit hlavně na investice do dopravy a zdravotnictví. Karlovy Vary dnes zahájily 669. lázeňskou sezónu. Akce přilákala tisíce návštěvníků. Zatímco turistů ve městě přibývá, lázeňských hostů s delšími pobyty ubývá. Průměrná délka pobytu se pohybuje kolem 2 dnů, což je podle města málo. Radnice se chce zaměřit na to, aby návštěvníci zůstávali déle. Tolik zprávy. Teď už zpátky k písničkám. Předávám slovo Veronice.
10: Veronika Rážová
11: na Rádiu Blaník.
12: Posloucháte Rádio Blaník, 16. hodina je tady, před námi Lucie Bílá, Umberto Tosi a nebo Karel Gotta, jeho krásná písnička Pokaždé. Tak já doufám, že si budete i dál užívat vysílání Rádia Blaník. Zůstávejte s námi, za chvíli si budeme povídat o dnešních oslavencích a taky přijde na řadu Konopiště. Mám pro vás důležité zprávy, tak poslouchejte.

Písnička Útěk od Lucie Bílé pochází z českého filmu Requiem pro panenku od režiséra Filipa Renče. A schválně, jestli pak víte, kdo ji má na svědomí, tak když se řekne Lucie Bílá, tak já si myslím, že je to taková malá nápověda. Ano, je to tak. Hudbu složil Ondřej Soukup a text napsala Gabriela Osvaldová. A právě Ondřej Soukup dnes slaví 75. Takže my mu blahopřejeme, děkujeme za tolik úžasných kousků, které má na svědomí a přejeme si, aby jich bylo ještě víc. A stejně tak děkovat a blahopřát můžeme i lídrovi kapely Olympic Petru Jandovi. Ten totiž slaví úžasných 84 let. Říkám úžasných, protože on sám je úžasný. Zkrátka dobře koncertovat i v tomto věku a mít velké plány, tak to se zkrátka a dobře hodnotí víc než na jedničku. Takže my blahopřejeme i Petru Jandovi, děkujeme oběma pánům za to, že obohatili i playlist Rádia Blaník. A tady si dáme jednu od Olympiku. Osmý den na Blaníku. Tak krásný den.

0: Na rádiu Blaník Činasky, které už v pondělí v dobrém ráno budeme mít živě. 16 hodin a 24 minut. Dnes je nádherný den, skutečně nádherný, protože teploty atakují 26. A pozor, meteorologové dnešek nazývají prvním letním dnem. Skutečně je to tak, jakmile se totiž teplota přehoupne přes 25, už je to bráno jako letní den. Takže ten svatý Petr si s námi skutečně trošičku hraje, protože ještě 2 dny zpátky jsme v noci měli pocit, že nám všechno zmrzne, protože bylo poměrně dost pod nulou a najednou je takhle krásně a zítra bude ještě lépe, místy až 29, tak hurá do plavek. A přitom poslouchejte Rádio Blaník, za chviličku Headway, Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan a nebo Queen.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: bytových doplňků. XXXLutz.
1: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
2: A jaké?
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s ptákem.
1: Najdete na levnekřížovky.cz.
2: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
1: Mua.
3: Ty nejoblíbenější, které znáte.
4: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
3: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
4: Ráno od 5 do 6.
3: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
4: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: Báječný Dalibor Janda žít jako kaskadér, tak schválně, co myslíte, zazní tahle písnička 30. května na Konopišti? Tak já bych si tipla, že ano. A můžete se o tom přesvědčit, tedy pokud máte lístek a pokud tam budete s námi. Je vyprodáno, což je úžasná zpráva. A ještě lepší zpráva je ta, že pokud jste to náhodou nestihli, pokud jste neukořistili svůj lístek, tak pořád máte šanci se na Konopiště dostat. A to díky tomu, že pro vás máme pár posledních vstupenek a my je brzy budeme rozdávat v našem vysílání. Neprozradím víc, protože doporučím, ať posloucháte Rádio Blaník a všechno se dozvíte včas a od těch správných lidí v tu správnou chvíli. Tak já doufám, že se na Konopišti uvidíme. Kromě Dalibora Jandy těšte se na Helenu Vondráčkovou, Jiřího Korna, bude tam i Michal David, Lucie Bílá, No Name přijedou ze Slovenska a spousta dalších. Podtrženo sečteno dohromady 10 úžasných interpretů, které znáte z éteru Rádia Blaník. Tak já se moc těším, já věřím, že vy taky, bude to skvělé. Počasí už je krásné, takže není se čeho bát, už se můžeme jen a jen těšit. 30. května na Konopišti. Já se na vás budu těšit zase příště. Za chviličku už mě vystřídá kolega Martin Ledinský, takže si dáte další várku písniček. Budete si hrát hezky česky na Rádiu Blaník.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v

0: Na Blaníku dohrává Marcela Holanová. Za 5 minut bude 17 hodin. A teď už vás zdraví a pěknou sobotu přeje Martin Ledinský. Za chvíli zprávy a hned po nich Standa Hložek s Petrem Kotvaldem. Těšte se taky na Marii Rotrovou. Nebo na Věru Martinovou. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noční teploty budou pod jasnou oblohou klesat k 10 až 5 stupňům, v údolích až ke 3 stupňům Celsia. I když je začátek května, tak zítra si užijeme nádherné léto, obloha modrá a sluníčko bude svítit o 106, nejvyšší teploty se dostanou na 23 až 27 stupňů, v Polabí až na 29 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů.
2: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte

0: Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Meteorologové varují před nebezpečím požárů. Babiš se zastal ministryně Mrázové. Dárci krve stárnou, krev chybí.
0: Rádio Blaník.
4: Příjemné odpoledne vám přeje Šárka Vykydalová, na řadě jsou zprávy. V Česku hoří na několika místech. Na Liberecku vypukl požár v lese u Krištofova údolí. Odhadem hoří plocha o velikosti 25 hektarů. S ohněm bojuje 15 jednotek hasičů. Hoří také les v Národním parku České Švýcarsko, kde hasiči nasadili dva vrtulníky. Tady je zasaženo asi 10 hektarů. Plameny zasáhly také les na Třebíčsku, a to u Šašovic blízko Žiletavy. A s ohněm odpoledne bojovaly také jednotky v Jihomoravském kraji, kde hořela skládka u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Meteorologové kvůli suchu vyzývají, aby lidé nerozdělávali oheň v přírodě, nevypalovali trávu, neodhazovali cigaretové nedopalky na zem nebo nepoužívali přenosné vařiče. Výstraha platí ode dneška do pondělí. Začátkem týdne už by mělo pršet a riziko požárů by se mělo snížit. Premiér Andrej Babiš se zastal ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové a změny ve vládě nechystá, řekl to dnes v televizi Nova. Mrázová čelí kritice kvůli údajným černým stavbám na svém pozemku a návrhu zákona, který usnadňuje jejich dodatečné povolení. Opozice ji kvůli tomu vyzvala k rezignaci, Babiš ale kritiku označil za mediální útok. Dárců krve je stále nedostatek, lidé postupně stárnou a tak je potřeba nová, mladší krev. Kam se mohou zájemci obrátit, říká Jan Loužil z Ústavu hematologie a krevní transfuze.
5: Nejjednodušší způsob, když se chci stát dárcem plné krve, je, co bych asi lidem i doporučil, aby si každý našel vlastně nejbližší nějaké větší zdravotnické zařízení, řeknu třeba i okresní nemocnici. Většina větších zařízení, třeba ty krajské už všechny, mají svoje transfuzní stanice.
4: Všechny potřebné informace o darování krve najdou lidé na webových stránkách transfuzních stanic. To byly zprávy, teď už předávám slovo Martinovi.
6: Šárko, díky a za minutu bude 17 hodin. Pěkné odpoledne.
2: Martin Ledinský
0: na Rádiu Blaník.
6: Za chvíli se spojíme s naším blanickým krajánkem Vlastou Sukem, který zavítal do Královéhradeckého kraje. Kam konkrétně, to se dozvíme za několik minut. Do té doby další písničky, chystáme Kabáty Erose Ramazzottiho a právě teď Holky z naší školky od Standy Hloška a Petra Kotvalda. Tak ať se vám víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku k vaší víkendové pohodě Bára od kabátů.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už jsme ve spojení s kolegou Vlastou Sukem. Vlasto, ahoj, kde se nacházíš?
2: Martine, já tě zdravím, přeju dobré odpoledne, samozřejmě i všem posluchačům Rádia Blaník. Hlásím se z východních Čech, z Královéhradeckého kraje a teď jsem dojel do Broumova, kde jsem navštívil zdejší broumovský klášter. A o něm si budu povídat taky s průvodcem. Je tu pan Jakub Grůz, dobrý den.
3: Dobrý den, rád vás poznávám.
2: Napodobně, prozraďte posluchačům něco o vašem klášteře.
3: Tak je to opravdu fantastická památka, nádherný barokní komplex, který opravdu patřil mezi jedny z nejvýznamnějších klášterů u nás. Byl tedy od počátku, kdy byl zakládán již ve 13. století benediktínským klášterem, takže zde sídlíval tento prastarý řád. A později v 17. a hlavně v 18. století získal tuto nádhernou podobu. A to právě díky slavné bavorsko-české rodině, rodině Dinsenhoferových.
2: Vy jste otevřený celoročně, tak co posluchači uvidí?
3: Tak momentálně máme k dispozici v rámci našeho prohlídkového okruhu rozhodně krásný kostel svatého Vojtěcha, který patří mezi ty opravdu nejfantastičtější sakrální stavby u nás. Rozhodně pak z interiéru kláštera dále bych jmenoval refektář, tedy klášterní jídelnu, která je též velmi bohatá a ve které máme i krásnou kopii turínského plátna.
2: Vy tady taky celoročně pořádáte hromadu akcí, tak vypíchněte, co nás třeba čeká v příštích dnech, týdnech, měsících.
3: Tak určitě na takovém příjemném každotýdenním programu bývají koncerty Art Café, které se tu odehrávají v kreslírně. Samozřejmě blíží se postupně léto, takže se můžeme těšit i na festival Za poklady Broumovska. Čeká nás divadlo, čeká nás spousta dalších zajímavých věcí.
2: Když by si posluchači chtěli udělat delší výlet na několik dnů, dá se tady někde ubytovat?
3: Ano, dá, dokonce přímo tady u nás v klášteře, to konkrétně v domě hostů, protože před zhruba 14 lety se podařilo původní ubytování, ve kterém žili bratři, tedy původní městské cely, předělat na komfortní hostel.
2: No a ještě si myslím, že velké lákadlo by mohly být i zahrady, tak ještě prozraďte něco posluchačům o nich.
3: Ano, před časem došlo k zvelebení zahrad, které prošly stejně jako areál kláštera rozsáhlou revitalizací a my, když se tedy díváme po teďka těch krásných jarních zahradách, tak samozřejmě nejenom, že lákají k odpočinku, k takovému tomu špacíru, ale nachází se zde třeba i galerie současného umění Dům, dokonce sem do zahrady jezdívají i na literární rezidence právě nejrůznější autoři či překladatelé.
2: Tak já myslím, že posluchači budou stoprocentně nadšení a spokojení. Mějte se krásně, děkuji za pozvánku, nashledanou.
3: Taky též moc děkujeme, mějte se krásně.
2: No a pro dnešek se loučí blanický krajánek Vlasta Suk. Opět jsme to všechno zdokumentovali a už brzy uvidíte fotky a videa na našich internetových stránkách na adrese radioblanik.cz. Tak se mějte hezky, Martine, předávám slovo do studia a přeju krásný zbytek dne. Ahoj.
0: Vlasto, díky moc, ahoj.
1: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
0: Za chvíli na Blaníku žlutý pes, Lady Gaga a Bradley Cooper a tady už je Marie Rotrová.

0: Žlutý pes na Blaníku, za 7 minut bude 17:30. Blíží se repríza Dobrých rad do zahrady. Tentokrát vám Iva Lecká poradí, jak svou zahradu nebo balkón proměnit v takový malý levandulový ráj. Ještě předtím tu pro vás budeme mít mimo jiné slzu. Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím. A chystáme taky Věru Martinovou nebo Turbo. Hezký víkend s Blaníkem.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
3: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
4: Potřebujeme obří mravence.
3: Svezeme ji na Jelenovi.
4: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
5: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
6: Už zase nejde internet.
7: Ta Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
11: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.

Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.

0: Na Blaníku skupina Slza, pěkné odpoledne. Teď už je před námi repríza Dobrých rad do zahrady s Ivou Leckou. Dnes na téma levandule.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, letos jsem se rozhodla, že si zahradu proměním v Provence. Je tedy jasné, že v hlavní roli bude levandule. Mám totiž zahradu na jižní stranu, kam celý den praží sluníčko. A levandule miluje sluníčko. Ideálně alespoň 8 hodin denně. A také lehkou, dobře propustnou půdu. Co naopak nesnáší, je přemokření. Pokud jí stojí voda u kořenů, kvést rozhodně nebude. Máte-li levandule na svojí zahradě nebo na balkoně, možná právě teď vypadá dost unaveně. Skoro bez života. Nenechte se ale zmást. Tahle středomořská kráska se teprve chystá na svou velkou show. Jak ji probudit k životu? První krok – hnojení. Možná vás překvapí, že levandule není žádný žrout živin, stačí ji přihnojit jednou ročně, ideálně teď v dubnu, a to směsí s vyšším obsahem fosforu a draslíku. Hnojiva určená přímo pro levandule jsou k dostání v každém zahradnictví. A teď dobrá rada, jak využít to, co máte doma. Nevyhazujte z kořápky od vajec. Stačí je rozdrtit a na jaře zapracovat do půdy kolem rostliny. Obsahují vápník, který levandule miluje, a navíc pomáhá snížit kyselost půdy. Výsledek? Silnější rostlina a bohatší kvetení. Pokud chcete levanduly opravdu povzbudit, nezapomeňte ani na jarní střih. Provádí se právě teď, kdy už nehrozí mrazy. Rostlinu tím zbavíte starých částí a podpoříte růst nových výhonů i květů. Podtrženo sečteno, hodně sluníčka, málo vody, jednou ročně přihnojit a klidně použít obyčejné vaječné skořápky. Levandule vám to vrátí tím nejlepším způsobem. Záplavou voňavých fialových květů.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
0: Ivo, díky, za chvíli na Blaníku Status Quo, Nightwork, nebo taky Petr Rezek.
2: Už po páté v roce 2026 bez titulků, slovníků a tlumočníků. Budeme si hrát celý den výhradně české písničky. A ráno nám navíc živě zahraje a zaspívá skupina Činasky. Už v pondělí 4. května. Pouze a jen hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Ace of Base na Blaníku, za 5 minut je tady 18. hodina. Za chvíli další zprávy a v příští hodině finalisté československé Superstar z roku 2009. Těšte se taky na Lucii Bílou. A zaspívají i Helena Vondráčková s Václavem Neckářem. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude jasná a nejnižší noční teploty klesnou k 10 až 5 stupňům, v údolích až ke 3 stupňům Celsia. Zítra se můžeme těšit na krásný letní den plný sluníčka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, v Polabí ale odpolední maxima budou šplhat skoro k tropickým hodnotám. Teploty se tu zítra mohou dostat až na 29 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 19 stupňů Celsia. Večer pak bude v Čechách od západu přibývat oblačnost.
2: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Oheň v českém Švýcarsku se šíří dál. U lázní Kinžvart nalezli munici. Uprchlý vězeň je stále na svobodě. Hezký podvečer přeje Šárka Vykydalová, jsou tu zprávy. Požár v Národním parku České Švýcarsko se rozšířil. Hasičům pomáhají 2 vrtulníky a 3. je na cestě. Plameny se rozrostly na plochu 900 hektarů, platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí platí bezletová zóna. Na místě zásahu je zakázané létat z drony. Na místě je 31 jednotek, přijíždějí z širokého okolí. Hoří stromy, včetně korun, a také hrabanka, tedy vrstva půdy vznikla rozkladem jehličí či listí. Požár se šíří pod zemí, na zasažené ploše je proto několik ohnisek. A oheň dnes vzplál také v lese u Šašovic blízko Žiletavy na Třebíčsku nebo v lese Krištofova údolí na Liberecku. Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Nález munice zajistili policisté u lázní Kinžvart na Chebsku. Jednalo se o několik kusů nábojnic u silnice, pravděpodobně staršího data. K nálezu byl přivolán pyrotechnik, který ho převzal k odborné likvidaci. V místě byla zhruba na 2 hodiny uzavřena silnice. Policie stále pátrá po uprchlém vězni. Muž utekl v pátek z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Je odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost. Policisté varují, že hledaný může být nebezpečný. Upozorňují proto občany, aby se ho nepokoušeli sami zadržet a jakékoliv poznatky k jeho pohybu neprodleně sdělili na linku 158. Do pátrání policisté nasadili i vrtulník s termovizí. Mnoho předškoláků zaostává, nejsou připraveni na školu, protože jim chybí propojení pravé a levé hemisféry. Více říká fyzioterapeutka Iva Bílková.
5: Klíčovou roli ve školní zralosti dítěte hraje jeho schopnost ovládat své tělo a pohyb. Pokud má rozvinutou motoriku, koordinaci, ruka, oko, má dobrou výchozí pozici pro psaní, lépe se bude v lavici soustředit a plnit zadané úkoly.
4: Čistě po tělesné stránce je na školu připravených jen 50% šestiletých dětí. Tolik zprávy, teď už je zpátky Martin a písničky.
0: A za minutu bude 18 hodin, hezký podvečer.
1: Martin Ledinský
3: na Rádiu Blaník.
0: Za pár minut se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden jsme se vydávali na kouzelná místa do přírody. Za chvíli tady bude jedna z repríz. A teď už pro vás máme Petra Muka. Tak hezký poslech.

0: Finalisté československé Superstar z roku 2009 na rádiu Blaník. Pěkný podvečer. S Miroslavem Táborským jsme se tento týden vydávali do přírody na samá kouzelná místa. A právě teď pro vás máme jednu z repríz.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval ke krušnohorské říčce Přísečnici a zastavili jsme se v Krištofových Hamrech, kde část života strávil a stal se tamní legendou Karel Štulpner. Koncem 18. století dezertoval z vojska a uchýlil se do bezpečí Krištofových Hamrů, kde potom s manželkou provozoval hostinec. Ale věnoval se i pašování a protože ho vábila divočina, proslul jako zkušený pytlák. Traduje se, že se o kořist dělil s chudými a podle legend byl takovou krušnohorskou variantou Robina Hooda nebo Jánošíka. Vydejte se z Krištofových Hamrů podél klikatící se Přísečnice, která si zatím v těchto místech zachovává charakter spěněné Bystřiny. V jejím romantickém údolí kontrastují s temnou zelení smrků, výchozy skalek, okolo stezky možná ještě zastihnete petrklíče a podběly. Jaro sem přichází mnohem později. Až dorazíte k hraničnímu patníku, zjistíte, že odtud dále se Přísečnice oficiálně jmenuje Presnic. Za zastávku určitě stojí areál bývalých železáren Schmalzgrube, kterému vévodí monumentální vysoká pec z roku 1659. Se strohou kamennou hutí však ostře kontrastuje sousední vyšperkované sídlo správy železáren, které připomíná pitoreskní zámeček. Okolní hospodářské budovy původně představovaly mlýn, pekárnu, pivovar, výčep a pálenici. Panstvo evidentně vycházelo vstříc potřebám svých dělníků. Železárny Schmalzgrube jsou prvotřídní technickou památkou. Dnes poskytují autentické zázemí nenáročným cestovatelům, kteří nepotřebují luxus a dávají přednost souznění s přírodou. A svěží loučka před hutí se proměnila na letní tábořiště. Za komplexem historických železáren se postupně objeví první stavení vesnice Schmalzgrube, která patří k oblíbeným výletním střediskům. Proč? To vám prozradím až příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvilku Eňa, Xindl X s Olgou Koenigovou a právě teď Shaken Stevens.

0: Eňa na Blaníku, za 7 minut bude 6:30. Připomínám, že tu stále pro vás máme vstupenky na kulturu pod hvězdami, Drákula, Kleopatra, Noc na Karlštejně a mnoho dalších představení u těch nejkrásnějších českých a moravských památek. A pozor, tohle je další výherní muzikálová písnička.
1: Mně se líbí bob.
0: Betka Stanková je z muzikálu Rebelové a hned jak ji uslyšíte hrát v našem vysílání, volejte do studia na 800 109 109. Kdo se dovolá jako třetí v pořadí, vyhrává vstupenky na vybraný muzikál.
2: Víkend s kulturou pod hvězdami na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Michal Tučný, Lucie Bílá nebo taky Chris Norman.
3: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
9: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
10: A jaké?
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s ptákem.
9: Najdete na levnékřížovky.cz.
10: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
9: Mua.
11: Rádio Blaník.
12: Rádio Blaník.
13: Rádio.

0: Tohle byla skladba z muzikálu Rebelové a vy víte, že právě tohle byla další výherní písnička.
1: Víkend s kulturou pod hvězdami na Rádiu Blaník.
0: A koho máme na lince s pořadovým číslem 3? Rádio Blaník, dobrý den.
2: Andrea Brna, zdravím, dobrý den.
0: Andreo z Brna, tak vy vyhráváte 2 vstupenky na vámi vybrané představení.
2: No paráda, děkuji moc.
0: Je to na různých místech po celém Česku a budete si moct vybrat jakékoliv muzikálové představení z nabídky na stránkách kulturapodhvězdami.cz. Je tam například muzikál Drákula, Rebelové, Kleopatra, Noc na Karlštejně. Už máte představu, jaký muzikál by vás zaujal?
2: No asi na Noc na Karlštejně.
0: Je, to mi úplně mluvíte z duše, to mám úplně nejradši. Nádhera. Už jste někdy zažila divadelní představení Pod širým nebem?
2: Ne, nebyla jsem nikdy, ne.
0: Určitě doporučuju, je to i akusticky úplně něco výjimečného. Je to něco jiného, přece jenom než přímo někde v divadle. Takže já věřím, že se to skvěle užijete, už víte, koho sebou vezmete?
2: No, určitě manžela.
0: Teda, ten se bude mít.
2: Teda.
0: Tak moc gratulujeme, přejeme hezkou sobotu a ještě nám chvilku vydržte na telefonu.
2: Ano, vydržím, děkuji.
0: Taky děkuju. No a víkend s kulturou pod hvězdami pokračuje. Vstupenky na České paměti hodnosti, kde se představení odehrávají, tu pro vás stále máme a tohle je další výherní písnička. Je z muzikálu Kleopatra. Hned jak ji uslyšíte hrát v našem vysílání, volejte na číslo 800 109 109. Třetina telefonu vyhrává.
1: Víkend s kulturou pod hvězdami na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Karel Gott, Unique 2 a nebo taky Helena Vondráčková s Václavem Neckářem. A od 7 tu budou písničky na přání.
1: Koncertů je mnoho.
3: Konopiště jenom jedno.
1: Sobota 30. května. Více na stránkách
3: radioblaník.cz.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Na Blaníku Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou. Za minutu bude 7. A před námi jsou písničky na přání. Těšte se na Jarka Šimka.
1: Tohle je přání pro tebe.
0: Na Jardu Hypochondra.
2: Dneska to rozjedem na plný pecky.
0: Nebo taky na Marka Ztraceného.
3: Naše cesty rovný a nebo klikatý.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noční teploty budou pod jasnou oblohou klesat k 10 až 5 stupňům, v údolích až ke 3 stupňům Celsia. I když je začátek května, tak zítra si užijeme nádherné léto, obloha modrá a slunce v plné síle. Nejvyšší teploty se dostanou na 23 až 27 stupňů v Polabí až na 29 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů.
6: Slyšíš, Maxi, jak vržou?

0: 69 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
4: 19. hodina odbyla, přejeme krásný sobotní večer, startují písničky na přání, objednávat je můžete s dostatečným předstihem. Abyste měli jistotu, že se vaše přání do našeho vysílání dostane, pište alespoň 3 pracovní dny předem. Na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech najdete k písničkám na přání speciální kontaktní formulář, kde jenom vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Svátek má Zikmund, tak pokud nás teď nějaký Zikmund poslouchá, přejeme z Blaníku všechno nejlepší. Za chvíli první vaše přání, bude tady ABBA, ale ještě předtím pro vás máme Petru Černockou. Rádi.

0: Saxána Petra Černocka na rádiu Blaník. Teď už je před námi první vaše přání. Před námi ABBA a k ní tady máme tento vzkaz pro našeho milovaného synka Martinka. Narodil se 15. května v roce 2016, ale oslava probíhá už dnes. Martinku, k tvým kulatým 10. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, ať se ti daří nejenom ve škole, ale taky ve fotbale a na hasičáku, ať dál rád hraješ na bicí a děláš nám stále radost. Máme tě všichni rádi, maminka s tatínkem, bráška Ondra, babičky a dědové, kamarádi a všichni, kteří s tebou dnes slaví. A víš, jakou písničku jsme ti vybrali? Tu, na kterou si před lety rád s tatínkem tancoval. Pamatuješ? No, já bych řekl, že si to dneska, pánové, můžete zopakovat a pořádně to na ABBU rozjet. Z Blaníku přejeme všechno nejlepší a zdravíme na narozeninovou oslavu.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Abba na Blaníku a teď už Život je náš od Michala Davida. Tuhle tu písničku vybral pan Zdeněk z Turnova. Milý Emčo, k tvým 50. narozeninám ti přejí všichni Moraváci a Turnováci a posíláme písničku.

Na Blaníku vám zpíval Michal David a teď už na vaše přání Simon and Garfunkel. Napsala Beata z Krásné hory nad Vltavou. Ahoj babičko Janičko, 5. je ten den, kdy si starší maličko, tak na to si připijem. Sedmička se s nulou sečte, Martin z rádia mu báseň přečte, přeji ti jen to nejlepší, snad tě to trochu potěší. Hlavně zdraví, štěstí a lásku, nechci vidět žádnou vrásku. Děkuji ti, že tu pro mě stále jsi, moc si tě vážím a moc tě babičko miluji. Tvá vnučka Beata. Tak všechno nejlepší. Hello.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už pro vás máme narozeninovou od Jarka Šimka, napsala Kristýna z Chomutova. Přání posíláme do Chomutova pro našeho strejdu, přítele Maruš. Milý strejdo, od srdce ti přejeme hodně zdraví.

0: přeji hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, aby se jí dařilo v životě a že jí mám moc ráda. Posílá jí to Žaneta Adámková.
1: Rádio Blaník. Hraje

životně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

0: Na Blaníku narozeninová od Jarka Šimka a teď už je před námi šenkýřka od Jardy Hypochondra a stručný vzkaz od Jiřího z Ohrazenic. Manželce Blance k narozeninám, tak z Blaníku přejeme vše nejlepší.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Jarda Hypochondr na rádiu Blaník a teď už narozeninová od Olgy Lounové. Své přání poslal taky pan Josef z Mariánských Lázní. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky a zdravíčka k tvým dnešním kulatým 70. narozeninám. Tvoje děti, manžel Josef a celá rodina a přátelé, na zdraví. Máme tu taky přání od Ivany ze Zvěrotic. Chtěli bychom vás poprosit o zahrání písničky Narozeninová, která vše řekne za nás, pro naší maminku Věrušku Samcovou, se kterou právě teď slavíme její 70. narozeniny. Přejeme jen to nejlepší, pevné zdraví a spoustu radosti. Jsme rádi, že tu dnes s tebou můžeme být. K přání se připojuje celá naše rodina a přátelé. Máme tě rád.

0: Olga Lounová na Blaníku, za 5 minut bude 7:30. V písničkách na přání do 8 hodiny Michal Tučný. Rád se brouzdám rosou. A na vaše přání třeba taky Karel Gott, Queeni a za chvilku skupina Verona. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Na
2: rádiu Blaník.
0: Na mě nečekej od Verony, to je další písnička, kterou jste vybrali, a k Veroně tady máme toto přání. Ve čtvrtek na Čarodějnice oslavila své již 20. narozeniny Verunka Lukášková z Nového Města nad Metují. Vše nejlepší, hodně úspěchů ve škole, zdraví a boží požehnání přejí rodiče, bratr Míra, prarodiče a ostatní příbuzní. A taky tady máme přání od Míly Stlosková. Dobrý den, chtěl bych zahrát k narozeninám Evě Vovsíkový. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přeje tvůj Míla. A Kubíček posílá babičce velkou pusu.

na vaše narozeninové oslavy, na Blaníku taky Verona a teď už jsou před námi kvíni, napsala Nataša z Louňovic. Zdravím, prosím o zahrání písničky pro vnuka Miroslava Bandase z Jevan k jeho 18. narozeninám. Milý Miroslave, dnes slavíš plnoletost a to je pecka, už teď jsi šikovný kuchař i pracant, tak ti přejeme, ať máš samé skvělé recepty do života, spoustu smíchu a ještě víc dobrodružství a pamatuj, s 18 můžeš i legálně za volant, tak ať ti to jede stejně jako tvé nože. Zlato, všechno nejlepší, máme tě moc rádi. Taťka, bráška, Jiřík, dědeček a babička.

0: Na Blaníku skupina Queen a teď už na vaše přání Naše cesty od Marka Ztraceného. Napsal Aleš Zvinar. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro moji manželku Danu, která slaví krásné, kulaté narozeniny. Chci popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a do dalších let hodně úspěchů a splněných přání. To vše ti přeje manžel Aleš. A ještě tady máme jedno přání Adámkovi z Velkého Poříčí k 15. narozeninám. Milý Adámku, přejeme ti k tvým narozeninám hodně zdraví, štěstí, úspěchů ve škole a ať se dostaneš na vysněnou školu. Mamka Markéta, taťka Patrik a bráchové Robin a Maty, taky od nás z Blaníku všechno nejlepší.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Blaníku v písničkách na přání Marek Ztracený a teď je před námi Michal Tučný a Rád se brouzdám rosou. Napsala Kateřina z Belgie. Prosím zahrát tatínkovi a dědovi, panu Jiřímu Strnadovi ze Strakonic k dnešním narozeninám. Milí tati a dědo, rok se s rokem sešel a my ti opět touto cestou přejeme hlavně zdraví, klid a pohodu a ještě dlouho se brouzdej rosou. Máme tě rádi, velkou pusu z Belgie od Káti, Žaka, Barči, Karolíny, Tondy, Alči, Franty a Matesa ze Strakonic přeje manželka Iva, Strnadi a všichni psouni. Užij si to!

0: Jste s Blaníkem, kde dál hrajeme na vaše přání. Teď je před námi Být stále mlád od Karla Gotta. A napsala paní Hana ze Žďáru nad Sázavou: milý dědoušku Pepo, 70 let, to není věk, to je level, si důkaz, že čím víc svíček na dortu, tím větší frajer. Přejeme ti hodně zdraví, pohody a energie, abys nás všechny ještě dlouho stíhal a klidně i předbíhal. Díky za všechny historky, rady i humor, který nikdy nezestárne, na rozdíl od toho čísla. Užij si svůj den naplno, zasloužíš si to. Všechno nejlepší přeje Handa, Petr, Pája a Verunka.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy.

0: Na Blaníku Karel Gott, přejeme pohodovou sobotu, dál plníme vaše hudební přání. Teď už je před námi Michael Jackson, napsal Lukáš z Ostravy. Pro moji milovanou babičku Věru posílám ti tuhle písničku pro radost. Vybral jsem právě tuhle, protože vím, že je to jedna z těch mála od Michaela Jacksona, které máš ráda a dobře se ti poslouchají. Chtěl jsem ti taky touto cestou vzkázat, že teď běží v kinech ten nový film Michael, tak kdybys na něj chtěla zajít, můžeme vyrazit společně. Přeji ti krásnou a pohodovou sobotu, tvůj vnuk Lukáš.
1: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku dohrává Michael Jackson a teď už na vaše přání Marie od Tomáše Kluse napsala Lenka z Poruby. Jsme na zahradě, děkuji ti, že jsi se mnou a děláš, i když se ti to nelíbí, Láďo. Miluji tě za to, že tě mám 43 let.
1: Jeden

0: Na Blaníku vám zpíval Tomáš Klus, za 2,5 minuty bude 8. Připomínám, že v Národním parku České Švýcarsko hoří lesní porost a hrabanka na ploše o rozloze 100 hektarů. Původně hasiči uvedli, že hoří 900 hektarů, následně se ale opravili a rozsah požáru výrazně zmenšili. Hasiči vyhlásili nejprve druhý, pak třetí a nakonec zvláštní stupeň poplachu. Na místě už je 31 jednotek hasičů a k hašení ze vzduchu byly povolány už 3 vrtulníky. Hoří v lese severozápadně od silnice mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Tak doufejme, že se to brzy podaří uhasit a hasiči na místě dělají, co mohou. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich třeba Hana Zagorová s Petrem Reskem. A taky skupina Lucie. A koukám, že jste vybrali i Báječnou ženskou od Michala Tučného.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: A spoustu dalších písniček. Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noc bude jasná a nejnižší noční teploty klesnou k 10 až 5 stupňům, v údolích až ke 3 stupňům Celsia. Zítra se můžeme těšit na krásný letní den plný sluníčka, nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, v Polabí ale odpolední maxima budou šplhat skoro k tropickým hodnotám. Teploty se tu zítra mohou dostat až na 29 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 19 stupňů Celsia, večer pak bude v Čechách od západu přibývat oblačnost.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: A písničky na přání pokračují, za chvilku další vzkaz a budeme hrát Abu, jo, a teď už si dáme tak nějak na zahřátí, než se zase pustíme do vašich přání inženýrskou od Plavců, tak hezký poslech.

Na Blaníku Plavci a teď už na vaše přání Dancing Queen od Aby. A napsal pan Josef z Lázní Kinžvart. Právě dnes slaví své životní jubileum paní Jana Pohnánová. Paní Jana celý život věnovala práci učitelky v mateřské škole a své rodině. Chceme jí tímto poděkovat za dosavadní snahu a přejeme jí krásné narozeniny, hodně zdraví a štěstí do dalších let, tvoje rodina a přátelé. A napsala taky Lenka z Tábora. Kubo, k tvým narozeninám vše jen to dobré, štěstí, zdraví, radost dětí. To vše ti přeje mamča, brácha s Verčou, žena Barča a děti Adinka a Vojtík. Máme tě.

Na Blaníku skupina ABBA a teď už je před námi skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem a k tomu tady máme toto přání. Dobrý večer, rádi bychom zahráli pro naší mamku k 60. Jelen a Hradišťan, miluju tě, děkujeme, čekáme u ohně, tak ať je vám u ohně krásně, hezkou oslavu přejeme z rádia Blaník a posíláme písničku Miluju tě. Tak hezký sobotní večer s Blaníkem.

Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď už je před námi duhová víla od Hany Zagorové a Petra Reska, napsala Alena z Brna. Milý Blaníčku, zahraj písničku pro mého syna Nečka Střebíče, který dnes slaví krásné kulaté narozeniny, a já, maminka a všichni, co ho mají rádi, mu přejeme hlavně zdraví, štěstí, prostě všenej. Své přání poslala taky Renata z Humpolce. Milý tatínku, k tvému krásnému životnímu jubileu 80 let ti přeji jen to nejlepší. Ať ti slza bolesti tvář nikdy nezmáčí, žal a smutek, ať se ti zády otočí. Hodně zdraví, hodně radosti a pohody do dalších let, to ti ze srdce přeje tvoje dcera Renata.

Hana Zagorová s Petrem Reskem na Blaníku, teď už před námi Saragossa Band. Vzkaz poslal pan Zbyšek: milý Blaníčku, tuto písničku bych chtěl nechat zahrát mé dlouholeté kamarádce Jiřince z Olomouce. Jiřo, už se nemůžu dočkat, až se v létě uvidíme. Mimochodem, co myslíš, mám sebou vzít i moji starou? Teda jestli moje mladá Markétka poslouchá, zase to schytám. No nic, Markétko, nic si neslyšela a písnička je i pro tebe. Zdravím i do studia a doufám, že písnička udělá radost. Váš věrný posluchač Zbyšek ze západních Čech. Zbyšku moc zdravíme a Saragossa Band na Blaníku rádi hrajeme.

Na Blaníku pěkně do pohody Saragossa Band a teď už Lucie, nejlepší, kterou znám, napsala paní Eva z Heřmanova Městce. Milý Blaníčku, prosím, zahrajte písničku na přání naší nastávající nevěstě Pétě Lhotkové, která slaví krásné 45. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a lásky ze srdce přejí rodiče, přítel Marek Cvejn a děti Adam, Marďa a Wendy. Moc vám děkuji za vyřízení, vaše věrná posluchačka Eva.

0: Na Blaníku skupina Lucie a teď už Boys Town Gang napsala Luboš z Chebu. Tuto písničku posílám svému kamarádovi Pepínovi v Chebu a taky všem hodným lidem, kteří dnes něco slaví. Tak zdravíme do Chebu a hrajeme.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: jste s Blaníkem, za 3 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Karel Gott.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk,
0: a na vaše přání taky ABBA, Michal Tučný a za chvilinku skupina Desmod a vyrobená Premňa. Tak hezký večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit, vyřešíme to.
5: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
4: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A teď už slibovaná slovenská skupina Desmod. Písničku vyrobená premňa vybrala Veronika z Náchodu, z Náchoda, která píše: Můj Stando, svět je velký a i tak jsme se dokázali najít. Doufám, že i pro tebe je to tak. Život bez tebe si už nedokážu představit, ať už tě máme doma navždy. Miluji tě, tvá Verunka a Věruška.

Na Blaníku teď už na vaše přání skladba Over the Rainbow a napsal Václav z Karlovarska. Prosím, zahrajte tuto písničku k mým 46. narozeninám. Přát si nic nebudu, i když to nikdo jiný neudělá. Tak mi aspoň zahrajte tuto krásnou písničku, mockrát děkuji. My vám, Václave z Blaníku, určitě popřejeme, ať jste zdráv a šťasten. Pohodové narozeniny.

Na Blaníku skupina Elán a teď na vaše přání báječná ženská od Michala Tučného. Toto přání přišlo z Volině. Ahoj Stando, pozdravujeme tě od Honzíka, Žanety, Lucinky, Jaromíra, Věrušky a Verunky. Moc na tebe myslíme, máme tě moc rádi a moc nám chybíš. Napsala taky Hany z Chomutova. Milý Blaníčku, prosím, zahrajte písničku mému příteli Míšovi, jelikož je na rybách a ne s námi, že na něj moc myslíme a že nám chybí. Zároveň mu dávám hádanku, kterých ryb je v rybníce nejvíc. No přece mokrých. Haha. S láskou přeje Hany. Moc tě miluji. Rádio Blaník. Hezky.

0: Rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání
0: na Rádiu Blaník.

0: John Travolta a Olivia Newton-John na Blaníku. Teď na vaše přání Karel Gott, když jsem já byl tenkrát kluk, napsala Lenka z Jiřic. Chtěli bychom touto cestou popřát našemu dědovi a taťkovi, panu Jaroslavu Holubovi z Pacova, k jeho úterním krásným 80. narozeninám. Z celého srdce ti přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Tvoje dcera Marcela a tvoje vnučka Lenka, Michala a Nikola s rodinami.
1: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku Karel Gott a teď je před námi Michael Jackson, napsal Matěj z Jablonce nad Nisou, který vybral písničku Billie Jean. Ahoj Blaníčku, pusť mi tuto písničku, prosím. A ještě tu máme přání od pana Jana z Českých Budějovic. Ahoj Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mě a moji Pavlínku, se kterou jsem už krásných 25 let. Teď sedíme na chatě u ohníčku a posloucháme vás, jste super rádio. Jen tak dál, posluchač Jenda.
1: Peace.

Michael Jackson na Blaníku a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Skupina ABBA SOS napsala Lucie z Příbrami. Milý tatínku, přejeme ti neuvěřitelně šťastné narozeniny plné lásky, štěstí a chlastu. Děkujeme ti za vše, co pro nás děláš. Máme tě rádi, tvoje holky, Terka, Mája a Lucka. Tak všechno nejlepší od nás z Blaníku.

0: ABBA na Blaníku, za minutu bude 9. Před námi předpověď počasí a taky další písničky. Za chvilku Hana Zagorová. V příští hodině taky Čmelák od Divokýho Byla. Pošetáš mi, co tě láká, a to je pro Čmeláka. Nebo Disko příběh od Michala Davida. Jsme Rádio Blaník, kde vám dál hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noční teploty budou pod jasnou oblohou klesat k 10 až 5 stupňům, v údolích až ke 3 stupňům Celsia. I když je začátek května, tak zítra si užijeme nádherné léto, obloha modrá a sluníčko bude svítit o 106. Nejvyšší teploty se dostanou na příjemných 23 až 27 stupňů, v Polabí až na 29 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů.
1: Martin Ledinský
2: na Rádiu Blaník.
0: Pražská Pekřínská rozhledna letos slaví 135 let a při té příležitosti se na rozhledně i v zrcadlovém bludišti chystá několik akcí. Víc se na Blaníku dozvíte za chvíli a teď už pro vás máme slibovanou Hanu Zagorovou. Tak hezký poslech.

dva cůbky mám a tuha zlatohřívá mě vede zpátky k nám.

0: Na Blaníku divokej byl, pohodový večer. Pražská Petřínská rozhledna letos slaví 135 let. Dárek ale dostanete vy, návštěvníci. Během května a června se na rozhledně i v zrcadlovém bludišti uskuteční několik akcí. O té největší nám řekne mluvčí Praxity Tourism Klára Janderová.
1: Hlavní program se uskuteční v neděli 3. května, kdy jsme připravili speciální zvýhodněné vstupné 135 korun na oba dva objekty. Také jsme připravili soutěžní kvíz a u Petřínské rozhledny proběhne exibiční kuličkový turnaj.
0: Pro návštěvníky je připraven také kvíz, odpovědi pak odevzdáte v turistickém informačním centru na Petříně a prvních 135 účastníků získá ilustrovanou mapu Prahy. Tak pokud třeba zrovna zítra vyrazíte, pěkně si to na Petříně užijte.
1: Hlavní program se uskuteční.
0: No a za chvíli na Blaníku Petr Můk, Tereza Mašková s Markem Lamborou a teď už John Farnham.

0: Na Blaníku vám zpíval Petr Muk. Za 9 minut bude 9:30. S velkým suchem se potýká skoro celé Česko, ale příští týden bude snad už konečně pršet. Kolik srážek ale spadne, to zatím není úplně jisté. Každopádně zahrádkáři a zemědělci by se měli deště dočkat možná už v pondělí, odpoledne a večer. Hlavně v Čechách dorazí první přehánky a možná i bouřky. V úterý by už mohlo zapršet více a plošně nejvýraznější by pak mohly být srážky ve středu a ve čtvrtek. A to už by mohlo pršet na většině území, tak snad konečně se ta tráva na našich zahradách trochu zotaví. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Gombay Dance Band, Big Mountain a nebo taky Michal David.
1: Ty nejoblíbenější, které znáte.
2: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
2: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
2: Hezky česky na Blaníku.
1: Ráno.

0: Na Blaníku i Rejžer, pěkný večer. Skanzeny v Česku rozšiřují své expozice. Muzeum v přírodě Vysočina teď v květnu poprvé představí nový objekt na Veselém kopci. Uvidíte tady roubenou stodolu sboru Uskutče. Více nám poví ředitelka muzea Magda Křivanová.
1: Původní stodola pravděpodobně stála na místě toho obytného stavení. Potom, jak se upravovala stavebně celá ta usedlost, tak ta stodola byla rozbourána a byla přesunuta na další místo, takže právě to dřevo je z různých období.
0: Některé části vznikly znovu, a to tradičními postupy, včetně zimního kácení a pečlivého výběru dřeva. Takže i na Veselém kopci se máte rozhodně na co těšit. Za chvíli na Blaníku No Name Nick Kershaw a právě teď Lucie Bílá.

0: Jste s Rádiem Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Hezký večer. Před námi jsou písničky z lásky. Ano, až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky. A co nás čeká venku?
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude jasná a nejnižší noční teploty klesnou k 10 až 5 stupňům, v údolí až ke 3 stupňům Celsia. Zítra se můžeme těšit na krásný letní den plný sluníčka, nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, v Polabí ale odpolední maxima budou šplhat skoro k tropickým hodnotám. Teploty se tu zítra mohou dostat až na 29 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 19 stupňů Celsia. Večer pak bude v Čechách od západu přibývat oblačnost. Tolik počasí a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Písničky z lásky na rádiu.

jako píseň tichou, jak padající sníh.

0: prachy. Si. Nakoupíš.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Momentálně je jasno nebo skoro jasno. Teploměr ukazuje 10 až 5 stupňů Celsia a pofukuje slabý proměnlivý vítr. V neděli bude slunečné počasí, nebe opět téměř bez mráčku, večer bude oblačnosti přibývat. Teploty se budou pohybovat mezi letními 23 až 27 stupni Celsia. Na horách bude kolem 19 a bude foukat mírný vítr. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
2: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
3: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je jasno nebo skoro jasno. Teploměr ukazuje 10 až 5 stupňů Celsia a pofukuje slabý proměnlivý vítr. V neděli bude slunečné počasí, nebe opět téměř bez mráčku, večer bude oblačnosti přibývat. Teploty se budou pohybovat mezi letními 23 až 27 stupni Celsia. Na horách bude kolem 19 a bude foukat mírný vítr. Tolik o počasí. Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.

0: hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc máme přeje Martin Ledinský. Je neděle 3. května a svátek má Alexej a také Alex. Narozeniny dnes oslaví například skvělá česká herečka Jiřina Bohdalová, její úctyhodných 95 let. Další oslavenkyní je zpěvačka a moderátorka Klára Vitisková, té je 41 a narozeniny má taky slovenská zpěvačka americko-švýcarského původu a finalistka druhé řady československé superstar Celeste Buckingham a té je čerstvých 31 let. Ať už dnes máte svátek nebo narozeniny, přejeme z Blaníku oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Tak hezký poslech.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
2: Momentálně je jasno nebo skoro jasno. Teploměr ukazuje 10 až 5 stupňů Celsia a pofukuje slabý proměnlivý vítr. V neděli bude slunečné počasí, nebe opět téměř bez mráčku, večer bude oblačnosti přibývat. Teploty se budou pohybovat mezi letními 23 až 27 stupni Celsia. Na horách bude kolem 19 a bude foukat mírný vítr. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Hezký den přeje Šárka Vykydalová. Je neděle 3. května. Svátek má Alexej a Alex a před námi jsou očekávané události. Hasiči v Libereckém kraji otevřou dveře hasičáren, a to na všech svých 10 stanicích, například v Raspenavě, Tanvaldu či České Lípě. V Liberci proběhne pochod Alice Masarykové na podporu dětské odborné léčebny v Bukovanech. V Boskovicích druhým dnem pokračuje jarní sraz velorexů. V 9 hodin se stroje zařadí do kolony u Zlaté růže, poté vystartují na objížďku městem. V Plzni pokračují třetím dnem 6denní slavnosti svobody, oslavy osvobození města americkou armádou. V 11 hodin vyjíždí ze Sukovy ulice tradiční konvoj of Liberty s přibližně 300 kusy vojenské historické techniky. Na Jičínsku budou možné prohlídky s pohádkovou bytostí, a to na zámku Dětenice. A Prahou prosviští běžci. Pražský maraton omezí linky městské hromadné dopravy, lidé musí počítat také s uzavírkami a zákazem parkování. Běžci kvůli počasí vyrazí už v 8 hodin ráno, vybíhají ze Staroměstského náměstí a tam také končí. To byly očekávané události. Rádio Blaník.

na svou práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je jasno nebo skoro jasno. Teploměr ukazuje 10 až 5 stupňů Celsia a pofukuje slabý proměnlivý vítr. V neděli bude slunečné počasí, nebe opět téměř bez mráčku, večer bude oblačnosti přibývat. Teploty se budou pohybovat mezi letními 23 až 27 stupni Celsia. Na horách bude kolem 19 a bude foukat mírný vítr. Tolik o počasí. Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.